0: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
1: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
2: Drž mi kabelku.
1: OK, to jsem nečekala.
0: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz. Hit Radio.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem. Hitra.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
1: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
2: Drž mi kabelku.
1: OK, to jsem nečekala.
0: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
1: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
2: Drž mi kabelku.
1: OK, to jsem nečekala.
0: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
3: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
4: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
6: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
5: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
6: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dnes končí termín pro zaplacení daně z nemovitosti. Týká se to většiny majitelů bytů, domů nebo pozemků. Lidé s daní nad 5000 korun mohou zaplatit na dvě části. Druhá splátka je do konce listopadu. Kdo daně neuhradí včas, musí počítat s úrokem z prodlení. V Česku výrazně přibývá podnikatelů. Za první 4 měsíce letošního roku jich přibylo přes 15 000, což je meziročně o 41% víc. Podle analýzy jde o nejvyšší přírůstek za posledních 6 let. Nejvíce nových živnostníků přibylo v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Fotbalisty Paris Saint-Germain přijal sám prezident Macron. Hráči vítězného týmu Ligy mistrů dorazili po sobotním triumfu do Elizejského paláce. Předtím slavili s desítkami tisíc fanoušků pod Eiffelovou věží v Paříži. Oslavy byly přes den klidné, a to navzdory nočním násilnostem po finálovém zápase. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Stavební práce na Masarykově nádraží přináší další změny. Vlaky do Kladna a Kralup nad Vltavou ode dneška začínají ve stanici Praha Bubny. V opačném směru zde končí. Se změnami musíme počítat i u linky S34 do Čakovic a k dílčím úpravám dochází také u linky R42 Praha Poděbrady Kolín. Ještě přidám počasí, čekáme zataženou až oblačnou oblohu, občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer mají srážky ustávat a mraků ubyde. Teploty do 21 stupňů. Z Prahy Dominik Šmaus.
7: A

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 6 hodin, 2 minuty a tak se tady zase ti tři koumáci setkali. Michal, Jasmin a David, čau lidi.
2: Ahoj, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Pokud se dneska nemohli spát, tak víme, čím to je. Dneska byl modrý úplněk, druhý úplněk tohoto roku.
1: Jo, takhle.
3: Takže to nebylo tím, že jsem včera po obědě asi 3 hodiny spal.
2: Ne. Modrý úplněk.
1: Tak vám přejeme krásné ráno. Pitbull, Back in Time pro vás, kdo nás sledíte. Pojďme na to.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Tohle je Pitbull. Back in time na Hit Radio, 6 hodin, 6 minut, krásné ránko. Za malou chvíli je tu minuta šampionu, přesně tak, jak jste zvyklí, budeme po vás chtít, jak se jmenujete, odkud jste, no a když byl ten úplněk, co jsme tady nakousli před chvílí, tak co se vám zdálo, nebo jak se vám spalo, nespalo, jo, tak to nám můžete sypat na 777-937-777 a já bych se vrátil k víkendu, za mě krátkej.
1: Jako vždycky, ano.
0: Co u tebe, Davide?
2: Ještě kratší než obvykle.
0: A mi se normálně povedlo se, nevím, jestli jste si toho všimli, ale mně se povedlo se spálit u víkendu.
1: To jsme si všimli, hnedka jak jsi přišel.
0: No ale, a možná to máte podobně, vy kdo posloucháte, ono v sobotu bylo tak, nebo aspoň tam, kde jsem byl já, na východě Čech, tak jako pod mrakem a sluníčko, a já, ať jsem na tom slunci nebyl dlouho, tak teďka rakan červanič, ale jako...
1: Já si trošku myslím, že Michal kecá. Protože David mi potvrdí, že on má to opálení takový jako čokoládový vyloženě, jo. Opravdu jako když jdete do solárka nebo na postřik, ale od sluníčka to máte takový zlatavý.
0: Čokoládový,
2: já mám to nestyd.
0: Předky v Itálii. Čokoládový Michal.
2: Dělali ti nechty?
0: No dobře.
2: V tom salonu.
0: Dobře. Tak to byl můj víkend, takže váš víkend v pohodě, dobře, tak, tak jo. Tak pojďte nám napsat, jak se vám spalo, co se vám zdálo. 777-937-777, tohle je Sia a já jdu obdivovat svoje krásné čokoládové opálení.

0: Tohle je Sia Elastic Heart na Hit Radio. 6 hodin, 11 minut, krásné ránko. Modrý úplněk, ze včera na dnes, a ptali jsme se vás, jak se vám spalo, případně co se vám zdálo. Startuje minuta šampionu právě teď.
1: Lucie Bruntál spala jak miminko.
0: Ivča Praha jede směr práce, v noci se k ní přitulila dcera, že se jí zdálo, že na ní útočí velký komár.
1: Lukáš Lunchkroun spalo se krásně, až se mu v 11:30 v noci nechtělo vstávat do práce.
0: David Žacles, žena při úplníku nemůže spát, nevím proč holky to tak máte, ale dvojčata spí normálně.
1: Je to tak. Evča Frýdek Místek, zdálo se jí, že je u moře a má pohodu, bohužel to byl opravdu jen sen.
0: Káťa Vrchlabí, pije kávičku, chystá se k doktorce na předoperační vyšetření, držte mi palečky, zdraví celý skvělý tým a její kamarádku Helenku, která ji odveze k lékaři a spala jak miminko při úplňku.
1: Anka Ostrava, spinkalo se jí velmi dobře.
0: Míša Třebíč, spalo se mi skvěle, o víkendu byla v Bratislavě na koncertě Iron Maiden, úplně boží zážitek.
1: Květa Děčín, úžasný víkend s nejlepší kamarádkou, výlety papáníčko, váleníčko a skvělá nálada.
0: Hezky, tak já myslím, že vy, kdo nás sladíte, posloucháte, jste se určitě v nějaké zprávě poznali. No a společný jmenovatel pro nás všechny teď bude muzika Linkin Park, The Emptiness Machine. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: Chvíli po čtvrt na 7 ladíte Hit Radio.
1: Ed Sheeran, s vámi Michal Jasmina, David, hezké ránko. Pojďme se ještě pravděpodobně naposledy vrátit k hokeji. Mistrovství světa skončilo, a i když teda pro nás, pro náš hokejový nároďák nic moc, tak pro jeden národ to bude pravděpodobně navždycky nezapomenutelný turnaj, a to pro Nory.
2: To jsem se chtěla zeptat, jak jsme tady řešili, že jakmile my vypadneme, tak už to většinou moc neřešíme, takže já už byla úplně mimo, tudíž nevím nic.
1: Já to sjel třeba tak 3 minuty předtím, než jsem tady o tom začal mluvit, protože to mám úplně stejně, taky jsem netušil, co se dělo. Takže Norové porazili v boji o 3. místo Kanadu. No. Těm to teda moc přeju. No a kdo pak nám to vyhrál? Co, Davide?
3: No tak vyhráli to Finové, což bylo trošku překvapení, protože podle bookmakerů byli favority domácí Švýcaři. A zajímavostí tady z toho duelu je, že pokud se nepletu, tak Švýcaři prohráli už 3. finále za sebou.
1: Ajaj.
3: Vždycky v tom finálovém zápasu prostě tahají za kratší konec provazu.
1: Já jsem to teda Švýcarům moc přál. My jsme měli doma trošku neschody s přítelkyní, protože ona říkala, no, vyhrajou to Finové samozřejmě. Já říkám, já bych to přál Švýcarům, ona ne, vyhrajou to Finové samozřejmě. Protože když si vzpomeneme 2 roky zpátky, když jsme tady na domácí půdě vyhráli my ten šampionát, tak to byla bomba, jo. Tak úplně jsem jim to tam posílal tu energii a nedopadlo to. Nicméně příští rok se má hrát hokejový mistrovství v Německu, což budeme mít kousek, takže tam pravděpodobně asi už teď plánujete vyrazit i vy, kdo nás sledíte. A podle všeho by náš nároďák měl spadat do skupiny B, kde bude Kanada, Švýcarsko, Amerika, Německo, Norsko, Dánsko, Maďarsko, Kazachstán a my. Ze mě stal hokejovej takovej jako fanda, no, hodně letos.
2: Z nuly na 100, takzvaně.
1: Protože Jasmin jenom sedí a kouká a říká, jak to ví, no čtu to tady. Tak za rok možná, nějaká medaile.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
5: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
6: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
7: Drž mi kabelku.
6: OK, to jsem nečekala.
5: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou, vaše centrum Olympia Plzeň.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na Vysočině teď nemáme hlášené žádné nehody, pozor ale na novou uzavírku na Pelhřimovsku. U Dobré vody u Pacová ve směru na Kámen probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Vysočina.

0: Tohle je Demilová, to Let It Go, taky Hit Radio 631 a taky David.
1: Ranní update.
2: Finové znovu ovládli hokejový svět, ve finále porazili v Curychu domácí Švýcarsko 1-0 po prodloužení. Finsko získalo pátý titul mistrů světa v historii, naopak Švýcaři prohráli finále už po třetí za sebou. Obraz Josefa Čapka Piják se v Praze prodal za rekordních 34 milionů korun. Jde o nový autorův rekord, ten předchozí držel obraz Nevěstka. Dílo z roku 1919 přitom začínalo na vyvolávací ceně 9 milionů. 342 milionů, to je množství balíčků, které bylo v loňském roce přepraveno v Česku, meziročně nárůst zhruba 8%. Naopak listových zásilek, doručených zejména Českou poštou, ubylo o skoro třetinu na 218 milionů.
3: 342 míčů, to je přece strašně moc.
2: Aby jsme si to dokázali líp představit, tak kdyby každý Čech v produktivním věku poslal balíčky, tak to vychází 49,6 balíčků na osobu, to znamená 50 balíčků každý z nás, jak teď posloucháme.
3: Tak to za mě. Já si myslím, že dokážu za rok třeba max 20. Jo. A to je dost taky.
0: Já se směju tomu, že nejsem překvapen, že David si to přepočítal na jednoho člověka. Takže 50 balíčků jeden, tak já jsem teda nad průměrem.
2: Nad průměrem. Já jsem možná taky mírně nad průměrem, člověče.
0: No ne, jasně, myslím si, že kdybys to sčetla, to tvoje noční nakupování a tak dále, víme, jo. Že to tak jako kilečko dá, určitě, určitě. Máme pro vás balík do ruky, song do ruky. Entrance, Stayin' Alive. Tohle je srdcovka, kterou vybrala naše hudební manažerka. Já se teda přiznám, já jsem vůbec nevěděl, že Entrance udělali remix Stayin' Alive. Vy jste to věděli?
2: Teď už to víme.
0: Pro mě to je teda úplná novinka, možná i pro vás, kdo posloucháte. Tak pojďme na to a připomínám, že srdcovky si můžete dát s Jirkou Plnářem mezi 12. a 13. Tak Stayin' Alive od Entrance na Hit Radio v 6.33. Hezké ráno, Stayin' Alive.

0: Doufáme, že máte parádní ráno, ač trochu zamračené, tak snad parádní. Ray Dalton 6:39 na Hit Radio.
1: Představte si, že v noci jedete autem a najednou tam vidíte tunel někde na místě, kde ještě včera vůbec nebyl. Tak co byste udělali? Někdo by možná zabrzdil, někdo by se otočil, někdo by se rozhodl to projet, pokračovat dál. A přesně na tomhle stojí story, která teďka obletěla sociální sítě, kdy měl teda údajně neznámý muž pod most namalovat falešný tunel a zmást takhle desítky řidičů. Což by bylo dost mazaný, ale taky ujetý samozřejmě. Nicméně pokud jste tuhletu storku už slyšeli, tak to má háček, je to celý fake a má nám to jenom ukázat, jak my pak vidíme něco na sítích a hnedka to všechno pošleme dál, aniž bychom si to ověřili.
0: Takže zase umělá inteligence.
1: Ano, je ano. To tak, je to jenom vygenerovaný obrázek, ale tyjo, kdyby někdo tohle fakt udělal, to by bylo hrozné.
0: To byla pohádka, ne vlastně, jak se to jmenovalo, Kojot Vilda a pták uličník, ten mik-mik. Jak přece maloval ty falešný tunely na tu skálu, aby se o to vždycky aby se o to kojot vždycky ten Vilda. Kojot rozsekal.
1: A jo, už to vidím.
0: To bylo ono.
1: Já.
0: To je vončo, no. Takže vlastně zase tak jako odpravdy to není, když to bylo v pohádce. No tak my se o vás, kdo nás máte sebou v autě, postaráme. Bacha na falešný tunely a jak to vypadá na cestách, rádi poradíme. Bude doprava. Za moment, hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
4: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
5: Drž mi kabelku.
4: OK, to jsem nečekala.
3: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
2: Hit Radio.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: 800 937 937. Když zavoláte na tohle číslo, tak vám to třeba může vydělat dovolenou v hodnotě 40 000 korun.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
2: Dovolená vašeho vlastního výběru, ale s Invií za 40 000 korun. To můžete tady vyhrát.
0: To je soutěž Připoutej se prosím. Máme tady pro vás virtuální letadlo, dohromady 6 řad, sedačky A až F. No a pokud trefíte tu správnou sedačku, na které se nebo pod kterou se, jak říká Jasmin, něco schovává, tak můžete vyhrát dovču za 40 000 případně.
2: Případně tady máme nějaký dílčí výhry, třeba Člověče nezlob se, nebo dva lupeny na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni, anebo se tam neskrývá vůbec nic na té sedačce.
0: Tak a já se ptám, kdo je s námi ve vysílání, hezké ráno.
3: Tady Kristýna, ahoj.
0: Ahoj Kristýno, krásné ránko, tak jaké máš ráno pondělní, co?
3: No, tak jde to.
2: Ve zkratce, hele, prostě
0: chápu,
2: pondělí, chápeme to.
0: Byl víkend. Tak Kristýnko, jakou vybíráš sedačku, co?
3: Já vybírám 3F.
0: 3F.
2: 3F.
0: 3F. Ta ještě vybraná nebyla. Ještě se nestalo, že by se někdo sednul na obsazenou, protože máte to v Merku, je to na webu hitradio.cz.
2: Bylo a od tohoto týdne to bude v klubu posluchačů, takže tam se rozhodně registrujte, ať to všechno vidíte a nestane se vám, že byste trefili obsazenou sedačku. Nicméně 3F je volná sedačka, ale jestli se na ní skrývá ta výhra?
0: Kristýno, připoutáme se nejdřív.
3: Jsem.
0: Tak, jsme připoutaný. Tak co tam je? Co tam je?
2: Tak Kristýnko, dovolená za 40 000 korun z Invií, tam není, ale není úplně prázdná, to zase ne jako.
0: Já nevím, já už vím, co se tam schovává, já nevím, jestli to chci Kristýnce vůbec říct potom víkendu.
2: Ale jo, to je hezká výhra. Kristýnko, právě teďka vyhráváš Člověče nezlob se.
3: No tak výborně.
0: No to je výborný.
2: Ne, tak hele, na ty upršený dny, to je super hra, jo, vrátíme se od mobilů k deskovkám, za mě paráda.
0: Já si myslím, tak, že Kristýna by spíš ocenila tu dovču za 40 litrů.
2: Tak, hele, můžeš to zkusit zase v 8.50 a každý den takhle 6 pade, 8 pade, dokud to nepadne, tak máš šanci.
3: No jasně, samozřejmě.
0: Tak za dvě hoďky se na tebe budeme případně těšit, tak vydrž. No ale takhle, je vidět, že jsme ti zlepšili ráno.
2: Šlo brno pro všechny.
0: Tak Kristýnko, vydrž na telefonu a zatím ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
0: Tak v 8.50 pokračujeme.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
1: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
2: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
3: Drž mi kabelku.
2: OK, to jsem nečekala.
1: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
4: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
6: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
5: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
6: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Silné bouřky zaměstnaly na jihu Čech hasiče i energetiky. Vychlámal stromy, zaplavoval sklepy a komplikoval dopravu. Bez proudu bylo po bouřkách až 10 000 domácností, večer už energetici většinu dodávek obnovili. Hasiči kvůli popadaným stromům a vodě ve sklepích vyjížděli více než 200krát. Nejhorší situace byla na Českobudějovicku a Českokrumlovsku. Byty v levnějších regionech v Česku zdražují nejrychleji, v některých okresech stouply ceny meziročně až o třetinu. Průměrná cena bytu je u nás kolem 5,5 milionu korun, v Praze potom přes 8. Nejlevnější regiony ale dohání zbytek trhu kvůli rostoucímu zájmu investorů. Tlak na ceny je největší hlavně v severních Čechách a na severní Moravě. Ze Srí Lanky se může stát nové centrum internetových podvodů. Policie tam od začátku roku zadržela už přes 1000 cizinců podezřelých z kyberkriminality. Úřady tvrdí, že se podvodnické gengy přesouvají z Barmy a Kambodže, kde proti nim začaly tvrdé zásahy. Podvodníci na Srí Lance zneužívají hlavně volnější vízová pravidla a kvalitní internetové připojení. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Praha 6 opět spouští akci Pošli aktovku dál. Do začátku nového školního roku bude možné na radnici odevzdávat stále funkční batohy a jiné pomůcky, které ještě mohou využít další děti. Přinést je můžete vždy v pondělí a ve středu od 9 do 17 hodin. Ve stejných termínech si mohou rodiče darované věci pro své děti zdarma vyzvednout. A počasí naměříme maximálně 21 stupňů, čekáme zataženo až oblačno, občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer mají srážky ustávat a mraků ubývat. Z Prahy Dominik Šmaus.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Krásné ráno.
12: Dobré ráno, ahoj.
13: Snídaní šampionů.
11: Popřejte dneska svým dětem všechno nejlepší, protože je den dětí, ačkoliv venku to tak nádherně a... není to takovej den jako na oslavu, jo, řekněme, jak to říct, takhle.
12: Takhle, děti, my víme, že tam jste, ať už nás posloucháte doma, rodiče vám mažou snídani, nebo v autě na zadních sedačkách, no na vás mluvíme přesně tak, tak užijte si svůj den, zvládněte to ve školce, zvládněte to ve škole a odpoledne by snad možná i mohlo vykouknout nějaký slunce, tak třeba nějaká zmrzka dopadne.
11: Doufejme.
12: Uvidíme.
0: Hit Radio Vysočina.

0: je soundtrack pondělního rána. My víme, že se vám nechtělo, ale s muzikou je to vstávání lepší. Imagine Dragons 705 na Hit Radio a mě by zajímala jedna věc. Jestli i u vás v práci bojujete s pasivní agresivitou v kuchyňkách. Nám se tady totiž přes víkend objevil nad dřezem vzkaz. Je tam napsáno. Ta velká věc pod dřezem je myčka, slouží na mytí nádobí. To by tamto nádobí musel ale někdo dávat. Nevíme, kdo to tam dal. Pravděpodobně někdo během víkendu. Ale nás by zajímalo, jestli si taky takhle necháváte takové zajímavé vzkazy u vás v práci.
1: Já mám dokonce podezření, kdo to tam napsal. Aha. Tady u nás na vedlejším rádiu pracuje jedna moderátorka ráno. A ta vždycky přijde, já jsem tady první, protože připravou první zprávy, a začne neskutečně sprostě nadávat na lidi, kteří nechávají právě kolem myčky to nádobí. Takže kdybych si mohl tipnout, tak je to ona.
0: Doufám, že neposlouchá. Možná se vysílají teďka vlastně.
2: Ale já to na jednu stranu chápu, jo, já to taky nemám ráda, tak je tam ta myčka, tak proč to dá člověk, to je jak když chlap si slíkne fusky nebo trenky a dá to k pračce nebo vedle koše, ale ne do koše.
1: Jo, do koše se to dává. Jo.
0: Do koše?
2: Je, no tak, pecka.
0: No, já teda se musím přiznat, že to do tý, že to do toho dřezu, do tý myčky, že to do tý myčky, že to do tý myčky dávám, ale přiznávám, občas, když jsem v letu a potřebuji vystřelit, tak to dám aspoň do toho dřezu. Nenechávám to tady ve studiu, což se taky stává. Tam je sklenice, podívej se.
2: No, plná vody,
0: to je
2: ano. Jo, to tu teďka piju.
0: Jo, takhle, tak to je tvoje. Dobře, no tak by nás, mě tak jako napadlo, že bychom se vás zeptali, kdo nás posloucháte, jestli taky u vás v práci fungují takové pasivně agresivní vzkazy. Jestli jste třeba ten, kdo to jako píše, že se v tom vyžíváte, anebo ten čtenář, jo, který se nad tím baví. Prostě když jste museli vychovávat vaše kolegy, ať už se to týkalo právě třeba špinavýho nádobí, já nevím, třeba, jo, to se nám tady stalo ve studiu taky.
2: Co?
0: Tady byl, tady chodil kolega, už to můžu říct, on tady není.
2: No.
0: A člověče, tady pod něm vždycky bylo tolik bahna na zemi, že já nevím prostě, kudy jsem chodil, jako takhle, tady prostě jako není žádný pole v okolí a prostě tady bylo normálně třeba jako 10 kilo bahna, jo.
2: A tady máme koberec, takže samozřejmě nic příjemného.
0: No tak pojďte nám dát vědět, to nás zajímá, to nás zajímá. 777 937 777, nahrajte nám to prosím jako hlasovku, nebo nám to pošlete jako zprávu, vrátíme se k tomu. Teď DJO, End of Beginning.

0: Rehab, Ina a DJ Sesh. Dostali jsme se k vám do práce, do vašich společných kuchyněk a ptali jsme se, jestli třeba musíte vychovávat své kolegy, nebo jestli se o to snaží právě vaši kolegové. Nám se tady totiž přes víkend objevil nápis, že ta velká věc pod dřezem je myčka. Pasivně agresivní doporučení, že je dobrý ty věci dávat do myčky a ne do dřezu.
1: Přitom zvláštní, protože po víkendu je tady vždycky největší brajkl, že jo? Ale pojďme dál.
0: Alibismus.
1: Fája píše, špinavé hrnky. Nejhorší je kolega, který tvrdí, že ten špinavý hrnek není jeho, i když na něm má napsané své jméno. No, jistě.
0: Ale tak to může být trik, že jo, samozřejmě. Vezmeš si hrnek s cizím jménem, ne že bych jako to dělal, jo? Ale dá se, dá se. Píše Roman z Turnova. Ahoj rádio, v jedné nejmenované firmě jsem zažil kolegu, který špinavé nádobí nechával ve dřezu, ale neustále. Děvčata z kanceláře to za něj mila. Potom jsme dostali myčku a ani do ní to nedal, tak jsme mu postupně všechno schovali. Byl nemile překvapen, že nemá svoji misku a hrníčky.
1: No tak asi se musí takhle na takový lidi, no.
0: To je super, prostě. Víš, že si mu to pak třeba i došlo, že si řekl, tak teďka se cítím jako blbec.
1: A nebo ne, a nechal si pořídit nový hrnky.
0: Hele, jde ta miska a ty hrnky, co? Tak, taky píše Míša.
1: Dobré ránko, šampioni, můj přítel má příšerný zvyk. Cokoliv z jídla rozbalí, tak ten obal místo, aby rovnou hodil do koše, hází do dřezu. Obal od sýra, pudlo od ramy, slupka od banánů, no je to napěst. A to mi připomnělo, když já jsem byla malá, tak já jsem si to pletla dřez a koš a já jsem třeba kelímek od jogurtu hodila do dřezu a lžičku do koše. A máma z toho úplně šílela, ta vytahovala furt nádobí z koše.
0: To se mi stává dodnes. Mě by spíš zajímalo mě, zaujalo slovo pudlo od ramy. No. Davide, můžeš najít, co je pudlo? Já si myslím, že to bude víčko.
1: Pudlo od ramy taky neznám takovýhle.
0: Pudlo od ramy by mě zajímalo teda. Takhle, vy, kdo to používáte, tak si říkáte, no tak to jsou drubci, to je jasný, ale já to neznal.
2: Pudlo. Tady píšou nejširší nabídka obrazových rámů v Praze, to nebude ono.
1: Tak pecka.
2: Krabička nádoba.
1: Jo.
0: Krabička, takže krabička. Super.
1: Nebo taky vidím tady rozkrok. No, ale v tomhle případě, ne, opravdu tady to je napsaný.
0: Začínám litovat toho, že jsem se ptal, co znamená pudlo od ramy. Ještě tady máme zprávu. Já už ze strachu naši firmní kuchyňku nepoužívám, všechno se řeší přes ofiko firmní e-maily, kde je vždy v kopii i ředitel. Tak to musí být řídě roznačený. Myslím, že prostě řešíš nějaký milionový, stamilionový zakázky a chodí ti maily. Řediteli, on tam zase nedali prostě dobičky ty hrníčky.

0: Posloucháte Hit Radio, pondělní snídaní šampionů a už za pár okamžiků, konkrétně za 15 minut, vás čeká rychlá pětka, kde celý tento týden budete soutěžit o puget růží, 100 růží, tak si to nenechte utéct. Samozřejmě přidáme i další muziku, Enrique Iglesias, to je tohle, staví se i Verona, no a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou za volantem, přidáme aktuální dopravu, hezké ráno.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Pokud pojedete na trase mezi Táborem a Pelhřimovem, tak na úrovni Prasetína dávejte pozor. Dneska ráno a ještě taky dopoledne tady bude probíhat údržba vozovky. Šťastnou cestu všem.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio Vysočina.

0: Tohle je Hit Radio v 7.31, krásné ráno. David má nachystaný ranní update.
1: Ranní update. Telefonáty od rodičů bývají pro čtyřicátníky stres. Mnoho z nich přiznává, že jim zvonění telefonu od rodičů přináší spíš napětí než radost. Nejde ale o neúctu, spíš o to, že se při hovoru vrací do staré rodinné role, ze které už vyrostly. Rodiče navíc často vnímají své děti podle toho, jaké byly dřív, ne jaké jsou dnes. Úplněk spánek ovlivňuje, ale za špatnou náladu nemůže. Vědci potvrzují, že úplněk může narušit spaní, lidé usínají pomaleji a spí kratší dobu. Rozdíl může být až desítky minut a změny se objevují i několik dní před úplňkem. Odborníci ale říkají, že za špatnou náladu nebo podrážděnost přímo úplněk nemůže. No a blíží se nám prázdniny a tak si dáme závěrečné zkoušky z ostravštiny a beskydského nářečí. Já tady pro vás mám pro každého dvě otázky, tak uvidíme, kde na tom líp.
2: Pane bože.
1: Začneme s Jasmin. Co znamená sloveso bulat? S obtížemi povalit, neohrabaně kutálet, mít absenci anebo mít spoždění. Sloveso bulat.
2: Jednoduchý takhle.
3: Já
2: poránu.
3: Nevím, mít spoždění?
1: Ne, správně je mít absenci. Michale, co můžete očekávat, když vám někdo bude chtít dát šlojstek? Takže za A facku, kousek něčeho, pohlazení anebo panáka?
2: Pohlazení.
1: Je to kousek něčeho, tak to máme 0-0, tak si můžeme dát závěrečnou třetí otázku. Když je někdo pošastany, je za A spocený, za B unavený, za C rozčílený, anebo za D hloupý. Pošastany.
3: Já dám, je to pro nás oba tak. Já dám Ačko.
2: Já dám rozčílený.
1: Správně není ani jedno, je hloupý.
2: Super, super.
3: To jsme my pošastaný
2: tak
3: teda.
2: Ostrava nás podladila teďka. Dobře, děkujeme, Orion už neposlouchá, že?
1: 0-0. Jdeme do prodloužení.
2: Tak, no já bych šel radši hrát rychlou pětku z Florea.cz. Tento týden máte možnost každý den vyhrát luxusní kytici 100 růží s doručením. Je to odrůda Red Torch, délka růží 70 cm.
3: A ty jsou teda nádherný ty kytky.
2: No tak pokud byste chtěli vyhrát, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Nickelback, Gotta Be Somebody 737. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: My vám vlastně tento týden budeme i připomínat, jestli třeba nemáte s vaší polovičkou výročí, jestli nemá svátek, jestli nemá narozky, protože celý tento týden soutěžíte o luxusní kytici 100 růží s doručením, a to od Florea.cz.
2: Florea patří vlastně mezi jedničky v doručování květin po celé České republice. Vozí je přímo od pěstitelů chlazenými vozy, takže zůstávají maximálně čerství a krásný, a to i přesto, že je doručují po té celé České republice.
0: No a kdo může tuhle monumentální kytici vyhrát, tak to může být Luděk. Luďku, hezké ráno.
3: Hezké ráno všem.
0: Ahoj. Hezké ráno. Luděk,
3: ahoj.
0: Pro svoji ženu nebo přítelkyni Ivetu?
3: Pro svoji ženu.
0: Ženu, a ta má 7. června svátek, to je za chviličku.
3: Ano.
0: No tak to by se krásně hodilo, protože je to s doručením, tak by to bylo asi velký překvápko. Tak Luďku, 5 otázek, jdeme na to.
3: Jdeme na
1: otázka
3: to,
1: první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jaké je hlavní město Rakouska?
3: Která je také Vídeň.
2: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jakou barvu má smaragd? Zelenou nebo růžovou?
3: Zelenou.
1: Mhm. Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaké telefonní číslo má zdravotnická záchranná služba?
3: 155?
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké zvíře dává vlnu na výrobu svetrů?
3: No, to je ovečka.
0: A poslední, 5. otázka.
2: Jak se jmenuje známý medvídek z pohádky, který miluje med a přátelí se s oslíkem, prasátkem a tygrem?
3: No, to je medvídek Půl.
0: No, Luďku, je to medvídek Půl, a to znamená, že ty pro svoji ženu vyhráváš... Buket 100 růží. Gratulujem, je to tvoje.
3: Díky moc.
2: Moc gratulujem, žena bude mít určitě radost, protože znám tyhle ty jejich kytičky a jsou fakt nádherný, takže máte se doma na co těšit.
3: Já jsem bez starosti, protože ve středu odjíždíme s klukama na kola. Aha. Do neděle, tak... To bude překvapení.
0: Takže a ona nás teďka asi neposlouchá, že jo, tvoje žena?
3: No, no asi ne.
0: Tak to je super, tak hele, nebudeme jí to prozrazovat, doufám, že se to k ní nedostane od nějakého posluchače. Ona jí ta kytka přijde domů a ty pak můžeš dělat, aha, ty máš nějakýho vrce, jo. Hele, Luďku, kytka je tvoje, 100 růží od Florea.cz, moc gratulujeme. Zvládni pondělí a zase se někde ozve, ahoj.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na

0: Benson Boone. These beautiful things that I've got. Beautiful Things na Hit Rádiu chvíli před 7:45. Krásné ránko.
1: Už 7. srpna čeká Marka Ztracenýho, jeho velká show na Letenský pláni. Nedávno byl u nás na rozhovoru a už tehdy nám tady nadšeně vyprávěl o tom, co všechno chystá. Dokonce nám ukazoval první návrhy vizualizace celý tý show. A vy jste to ale ještě v tu dobu nemohli vidět. Museli jste nám jenom věřit.
0: On nám to ukázal. My jsme museli podepsat dohodu o mlčenlivosti, že to nepustíme dál, i když takhle. Jsme rádio a my vysílat s obrázkama teda neumíme, takže vlastně jsme to podepisovali úplně zbytečně. Ale bude to hezký.
1: Bude to hezký a vy už se o tom můžete přesvědčit na vlastní oči, protože na jeho Instagramu zveřejnil ten návrh té vizualizace, ukázal tam první ukázky a bude to opravdu obrovský. Velký pódium, speciální efekty, show pro 10 000 fanoušků.
0: My k tomu můžeme říct jenom tohle. To se mi líbí a každou další chvíli, co mě znám. Bude se to rozhodně líbit i vám, tak se podívejte na Markovi sociální sítě. No a co se bude líbit vám v playlistu Hit Rádia už za malou chvíli? Alex Warren, Ordinary. No a taky řekneme vám, kdo nás máte sebou na cestách, jak to vypadá na silnicích. Za malou chvíli doprava, hezké ránko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Havlíčkově Brodě v Havířské ulici směrem od centra za kruhovým objezdem s Průmyslovou havarovalo osobní auto a nehodu hlásíte taky za Štoky směrem na Úsobí. Počítejte tam s omezením.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Luňu, tohle je Pink na Hit Radio. 7.55, hezké ráno. Kdo má u vás doma na starosti domácí práce? Je to žena nebo žena? Jak to máte doma vy dva, co?
1: Ty jsi na facku teď.
2: Těžký téma takhle při pondělku.
0: Jak to máte doma vy dva? Jak to vypadá u Jasmin doma?
1: U Jasmin doma dělá ano všechno převážně Jasmin, ale Kuba, když mu řeknu, tak on strašně rád pomůže. A nějaký věci chce dělat úplně sám, že ho to jako baví. A to je třeba mytí ledničky, čověče.
0: Tak to je pravda. Mytí ledničky, to musí být pintlich, no.
1: No, ale musí, ale ne, vždycky to baví chlapa zrovna.
0: Tomu se přidám. Ale já to mám možná podobně jako tvůj Kuba, že mě když to chytne, nějaká domácí práce, tak já pak jsem schopný uklidit celý byt. Ale to se stává třeba tak v průměru jednou za rok. Co u Davidu doma?
2: My to máme rozdělený 50 na 50, ale tu ledničku, to je zajímavý teda, že to mají takhle muži, tu mám taky já.
1: Fakt jo? Co?
0: To je zajímavý. My tady máme příběh z Číny, možná to je tip pro vás, kdo se letos berete, kdo máte veselku. Novomanželský pár našel ultimátní řešení. Jo. Na svatbě vlezli do ringu a dali si férovku o to, kdo bude mít doma na starosti domácí práce. Ženich prohrál. Pod pantoflák.
1: Musel, no.
0: Si představ, že jsi prostě tenhle čínský ženich a pak dostaneš hák na bradu jenom proto, že jsi minulej týden blbě utřel prach na televizi, jako jo. To nechceš. Pojďme na Marka Straceného, hezké ráno.
3: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabíjí.

0: cez Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří proměnlivý týden. Slunce bude střídat oblačnost i přeháňky, místy se přidají i bouřky. Teploty se ale udrží nad 20 stupni a v některých dnech vystoupí až k 26. Nejvíc srážek se očekává v první polovině týdne, kdy bude počasí ovlivňovat tlaková níže nad Evropou. Ke konci týdne by se mělo vyjasnit a přijít stabilnější letní počasí. Lobista závodí, i když by měl být podle lékařů vážně nemocný. Roman Janoušek, který si odpikává trest za vážnou dopravní nehodu, se podle reportérů účastní lyžařských i cyklistických závodů. V nich vystupuje pod krycím jménem Roman Zilvar. Ještě před pár lety přitom znalci uváděli, že je v terminálním stádiu nemoci. Případ teď znovu otevírá otázky kolem jeho zdravotního stavu i výkonu trestu. Varšava omezuje noční prodej alkoholu. V polské metropoli nově platí zákaz prodávat alkohol v obchodech, kioscích a na benzínkách mezi 22. a 6. hodinou. Opatření se netýká barů a restaurací. Cílem je snížit hluk, výjezdy policie a rušení nočního klidu v ulicích. Podle zkušeností už podobný krok vedl k poklesu incidentů spojených s alkoholem. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Stavební práce na Masarykově nádraží přináší další změny. Vlaky do Kladna a Kralup nad Vltavou ode dneška začínají ve stanici Praha Bubny. V opačném směru zde končí. Se změnami musíme počítat i u linky S34 do Čakovic a k dílčím úpravám dochází také u linky R42 Praha Poděbrady Kolín. Ještě přidám počasí, čekáme zataženou až oblačnou oblohu, občasný déšť nebo přeháňky. Později odpoledne a večer mají srážky ustávat a mraků ubyde. Teploty do 21 stupňů. Z Prahy Dominik Šmaus.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
7: jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Dobré ránko.
5: Krásný pondělí.
9: Snídaně šampionů.
8: No, definice krásnýho vypadá trochu jinak.
5: No proto vám ho přeju, že jo?
8: No, jestli je u vás zakaboněno, tak nebojte, ono se takhle jednou se vyčasí a bude krásně. Nicméně to nejhorší jste zvládli a to vstát, jsme rádi, že tady jste s náma. Muzika, to by vás mohla potěšit. Green Day, American Idiot. Tak jdem na to.
0: Hit Radio Vysočina.

0: I tohle je něco pro lepší ráno. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile na Hit Rádiu v 8.10. Hezké ráno.
1: Zapátrejte teďka ve svý hlavě, jestli se vám někdy stalo, že jste si po mejdanu nic nepamatovali. Jenom si tak pro sebe řekněte ano, ne, jo, odpovězte si. Představte si, že teda ráno po tom mejdanu, kdy nic moc jako nevíte, otevřete telefon a svítí na vás minus 50 miliard. Takhle, pro mě v první řadě nereálný, jo, že by se to vůbec jako stalo. Ale stalo se to jistý Maddie McGiven. Nešlo tam prej naštěstí teda o její chybu, ale o chybu banky, která ji omylem poslala hluboko do těch červených čísel. Ale stejně by mě zajímalo, co se člověku tak jako honí hlavou, když ráno vstane a vidíte tam minus 50 miliard.
0: Já se teda jako nechci chlubit, a možná se za mě postavíte, kdo posloucháte, ale za svých mladých let, jako po víkendu a po víkendových party, tohle nebyl vůbec problém. Co ty, Dave, stalo se ti
2: někdy? Jsme se pohybovali v trošku jiných částkách, ale taky si pamatuju, jak jsme vždycky po kapsách lovil, jo, ještě tady aspoň teda ta stovka, ještě tady dvě stovky. Jo,
0: pak svobolohal kámoše, hele, ty mi dlužíš tady, prosím tě, 15 stovek za to pití, já to platil, a kámoš už se neozval.
2: Ten už si taky nic nepamatoval.
0: Přesně, přesně, hele, no víš, já mám okno. Hele, nejlepší výmluva. A my

0: Tohle je Damiano David, možná song, který vám zlepšil náladu, protože ho milujete. Posloucháte Hit Radio v 8 hodin 18 minut. No a v případě, že je to jiná písnička, která vám vždy zlepší náladu, tak přesně takovou teď hledáme na našem webu, na webu hitradio.cz. Napište nám, který hit vás spolehlivě nakopne, rozesměje nebo prostě udělá lepší den.
1: Pokud právě tuhletu písničku vaší pak uslyšíte u nás ve vysílání o víkendu a dovoláte se k nám do studia, tak můžete pro vaše děti vyhrát chytrý hodinky Garmin v hodnotě bezmála 7500 korun.
0: Wow. No tak skočte na web hitradio.cz, napište nám tam váš osvědčený recept na dobrou náladu, rovná se váš nejoblíbenější song, a třeba právě o víkendu uděláme těmito parádními hodinkami Garmin radost právě vám.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na aktuální nehodu v Havlíčkově Brodě, v Havířské ulici směrem od centra za kruhovým objezdem s Průmyslovou, havarovalo osobní auto. Projedete tady kyvadlově. Šťastnou cestu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: Linkin Park, Burn It Down na Hitradio, minutu po půl deváté. Přejeme krásné, i když trochu zamračené ráno. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: Řada Čechů má doma predátora, domácí kočky totiž mají podle vědců až 95% DNA společné s tygry, právě proto si nesou silné lovecké a teritoriální instinkty. I když většinu dne prospí, pořád v nich zůstává chování malého predátora. Finové znovu ovládli hokejový svět, ve finále porazili v Curychu domácí Švýcarsko 1-0 po prodloužení. Finsko získalo pátý titul mistrů světa v historii, naopak Švýcaři prohráli finále už po třetí za sebou. Vítězka Eurovize získala doživotní MHD zdarma. Po výhře Bulharska v soutěži získala zpěvačka Dara čestné občanství města Sofie. Součástí odměny je i doživotní bezplatné cestování městskou dopravou.
0: A ona tam žije v té Sofii, nebo si představ, že by prostě někdo tady v Česku vyhrál, já nevím, v Eurovizi, to by byl třeba ze Zlína, dostal by MHDčko tady do Prahy třeba.
2: Jako, jo? Já si spíš říkám, jak probíhají potom ty kontroly, víš, jako dobrý den, ukažte lístek.
0: Nebo sošku.
3: Kabelce to nosí normálně,
0: a počkej,
3: že
0: ta soška, víte, jak je velká, viděli jste to?
2: To je úplně obří skleněný mikrofon.
0: Půl metru, ne? Takže ukažte lístek, sošku, nebo vám vypíšu pokutku, v pohodě. Pane bože. Ray Parker Jr., Ghostbusters, tohle jsou krotitelé duchu, srdcovka, tu jsme vybrali my tři, no a další srdcovky si můžete užít s Jirkou Plnářem po 12. Tak pojďme na to.

0: Ladíte pondělní Hit Radio a to nám dělá velkou radost. Petr Bič Project 8.39. Připoutejte se prosím, už za malou chvíli budete mít další a pro dnešek poslední šanci vyhrát dovolenou v hodnotě 40 000 korun. Dovča dle vašeho výběru, tak rozhodně nechoďte daleko od rádia, za malou chvíli taky Kytlarovi a Justin Bieber nebo Kelly Clarkson, hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a Dabu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: je Kelly Clarkson, Because of You. A tohle je pondělní hitrádio snídaně šampionů a taky soutěž o zájezd v hodnotě 40 000 korun. Tak si proto pojďte, volejte 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
2: Připomínáme, že dovolená bude vašeho výběru, ale Invie vám přispěje 40 000 korun.
0: Takže si můžete vybrat jakoukoliv destinaci, kterou má Invie v nabídce. Jak to funguje, pokud nás třeba ledíte poprvé? Máme tu virtuální letadlo, 6 řad sedačky A až F a vaším úkolem je trefit tu jednu jedinou správnou sedačku, kde se schovává právě dovolená za 40 000.
2: Případně tady máme nějaký dílčí výhry, máme tady hru Člověče nezlob se, taky dva lístky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni, a nebo se někde neskrývá bohužel vůbec nic.
0: No a to zjistíme s tím, kdo je na telefonu. Dobré ráno.
3: Dneska ráno, Pavel.
0: Ahoj, ahoj Pavle, Pájo. Pavel si proto jde. Pavle, tak co bys bral, Dovču, Člobrdo, anebo lístky na Marka Ztraceného?
3: No, tak po pořadě asi Dovča, Ztracený a Člověče.
0: Skvělý, no tak tvým úkolem bude vybrat jedno sedadlo. A já se tě ptám, jakou sedačku si, Pájo, vybíráš?
3: Já zkusím 1C.
0: 1C?
3: Ano.
2: 1C.
0: Jasmin to kroužkuje. My to tady máme samozřejmě v dnešní digitální době vytištěný na papíře hezky před sebou. 1C, tak tahle sedačka ještě označená nebyla. Tak Jasmin, připoutáme se. A jak to vypadá? Co je schovaný pod ní? A nebo co je na ní?
2: Pájo, řeknu to jednou větou. Pod sedačkou 1C není vůbec nic.
0: Do prčic. To jsme nechtěli, Jasmin. To
2: nebyla šťastná volba, moc mě to mrzí, ale tímhle soutěž nekončí. Pořád se můžeš pokoušet i v dalších kolech.
0: Pájo, kolikrát si to už zkoušel, jen tak pro zajímavost se dovolat?
3: No, už hodně dlouho, no, aspoň týden už.
0: Ty jo, no týden to hrajem.
3: No, no.
0: Tak další šance opět zítra v 6.50, tak zkusíš to, budeš tady s náma?
3: Jo, určitě.
0: Jasná
2: tak
0: věc.
2: Držíme tak držíme palce.
0: Pájo, zvládni pondělí, měj se hezky, ahoj.
3: Tak jo, díky, ahoj.
2: Ahoj.
0: Já cítím, že už by to mohlo, Jasmin, co?
2: Jo, tak sedaček už je jako zaplněných spoustu.
0: Ukaž mi ten papír, ukaž mi to lejstro. No, zaplněných je spoustu, pár jich tam ještě zbývá. A no, tamhle je ta Dovča. Ty bláho, no tak zítra v 6.50.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je pondělní snídaně šampionů. Michal, Jasmin a David, to jsme my tři a my se jdeme rozloučit, bude 9.
1: My fičíme domů, vám přejeme krásný zbytek pondělí, ať ten dnešek ještě zvládnete celý.
0: No a držíme vám palce, už zítra v 6.50 další šance vyhrát parádní dovolenou za 40 tisíc. Tak se mějte a v 6.
1: Zase tady.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, v ulici Preská v Pelhřimově havarovaly dvě osobní auta, provozní řízení místy nehody Kyvadlově jezdí jedním jízdním pruhem. Pozor také na dálnici D1, kde ve směru na Brno na kilometru 114 stojí odstavené vozidlo, tak tam prosím taky nohu z plynu. Pokud někam jedete, tak hlavně opatrně, protože provoz při pondělku je poměrně silný. A kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Dnes je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné ji rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dneska a druhá do 30. listopadu. V případě pozdního zaplacení hrozí úroky z prodlení. Zelená úsporám už nebude jako dřív. Nejvyužívanější dotační program po více než 17 letech mění podobu, což může způsobit polevení zájmu žadatelů. Jak přesně budou programy fungovat, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
2: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
1: Jde totiž o vůbec nejvyužívanější možnost státní podpory. Na jihu Španělska dopadly dva pašeráky aut díky poruše výtahu. Policisté narazili na podezřelá auta před budovou a opraváři výtahů jim náhodou řekli, že několik cizinců je uvnitř zaseklých. Dva Belgičané tak po vyproštění putovali rovnou do policejní cely.
0: Hokejový servis Hit Rádia.
1: Finové jsou po páté hokejovými mistry světa. Ve finále šampionátu v Curychu porazili Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Domácí tým prohrál finále třetím rokem za sebou, aniž by skóroval. V čase 70-42 rozhodl 20-letý útočník Konsta Helenius. Čisté konto uhájil Justus Anunen. Potřeboval na něj 22 úspěšných zásahů. Finové se stali šampionáty opět po 4 letech. Na 3 předchozích mistrovstvích skončili pokaždé už ve čtvrtfinále. Předtím se radovali ze zlata v letech 95, 2011 a 2019. Celkově získali na mistrovství světa 17. medaili.
3: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
4: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
5: Tak určitě sebou vezměte dneska výbavu proti dešti, protože pondělí přinese převážně zataženou oblohu. K tomu se přidají přehánky, případně i bouřky. Odpoledne a večer by se srážek mělo ubývat. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 13 až 18 stupně Celsia.
0: Hit Radio Vysočina.
5: Máme tu pondělí a dnes mimořádně s vámi Tomáš Digrin. Začínáme nový měsíc i týden s kapelou Mirai. Když nemůžeš, tak přidej víc.

0: Fajn Rádiem Vysočina.
1: V sobotu 30. května se v Jihlavě odehrála jedna z největších rodinných akcí letošního roku. Dětská arena s Jihlavě Vysočina přilákala do okolí horácké areny spoustu návštěvníků a po celý den bylo vidět, že o zábavu rozhodně nebyla nouze. Děti si vyzkoušeli sporty, atrakce, tvořivé dílničky, objevovali techniku, rodiče si užívali pohodovou atmosféru a my měli obrovskou radost, že jsme mohli být u toho s vámi. No a krásnou tečku za celým dnem udělal i večerní program. Návštěvníci viděli premiéru seriálu Na dně, který vznikal přímo v Jihlavě a v prostorách Horáckého divadla, a nechyběl ani koncert jihlavské kapely Oči. No a na závěr patří jedno velké poděkování všem, kteří dorazili. Děkujeme za skvělou atmosféru, úsměvy, energii a za to, že jste společně s námi vytvořili den, na který budou děti i dospělí ještě dlouho vzpomínat.
0: Dětská arena s Hitrádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u Horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.

1. června vám se tady Hit Rádia Vysočina přeje Tomáš Digrin. Máme přesně 9 hodin 24 minut a tohle byly Black Eyed Peas. Dneska máme taky Mezinárodní den dětí, takže je dost možné, že po práci vyrazíte na nějakou akci s vašimi dětmi, anebo třeba do nejbližší cukrárny. A jestli si vaši nejmenší dnešek pořádně užijí a večer padnou únavou do postele, tak mám dobrou zprávu i pro rodiče. Protože dnes se totiž slaví také Světový den rodičů. Takže až děti usnou, klidně si otevřete láhev něčeho dobrého, natáhněte nohy a dopřejte si chvíli pro sebe. Dnešek je totiž i trochu tak i váš. Za chvilku další hity, které máte rádi, David Kushner, anebo Pitbull, anebo taky Jennifer Lopez vás třeba roztančí u té práce, protože bude jich Dance Again. Tak buďte s námi!

půl desáté a pět minut na vlně Hitrádia Vysočina doznívá Pitbull a taky Jennifer Lopez. Tomáš zdraví do celé Vysočiny. Dneska slaví svůj svátek hlavně děti a máme k tomu i skvělou statistiku. Na Vysočině se v roce 2025 narodilo 2000 chlapců a 1896 děvčat. A z toho lze usoudit, že od začátku roku 2026 již mezi námi je více než 1500 nových dětských tváří a úsměvů a tolik důvodů k radosti pro celou Vysočinu. Vlastní dětská léta už sice nevrátíme, ale můžeme si na ně aspoň zaspomínat. Jirka Pelnář pro vás po 12. hodině totiž chystá speciální tematické srdcovky. Těšíte se můžete třeba na hity, které vás vrátí do doby bezstarostných let, takže i po 12. nás laďte, protože uslyšíte ty nejlepší hity, které nestárnou. No je tomu přesně tak i v tomhle případě, který je sám toho velkým důkazem, nestárne tenhle hit a vždycky se na něj super zapaří. Dáme si pořádnou rockovou nálož, která nesmí chybět na žádném koncertě skupiny Kabát. Tady už je jejich malá dáma, tak hezké pondělí všem.

Distrip na Hitrádiu Vysočina v 9 hodin 42 minut. Jsem rád, že posloucháte a přeji super dopoledne. Ranní závody rodičů až ke školním dveřím budou mít ve Žďáře nad Sázavou Utrum. Město totiž od pondělí ode dneška zavádí u všech ve žďářských školách takzvané školní ulice, kam auta před vyučováním nebudou smět. Děti tak čeká bezpečnější cesta do školy a rodiče možná další nervy navíc, aby jejich ratolesti stihli do školy včas dojít. No a pokud i vy teď někam takhle při pondělku chvátáte, tak zaručeně chvátejte opatrně a pokud někam jedete, tak za volant za chvilku posílám super směs těchto hitů. Bude Miley Cyrus a jí hit Flowers, anebo taky Shakira. A ta nás vezme na chvilku do zoo, bude její novinka Zoo. Tak krásné pondělí s Hitrádiem Vysočina.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Zpěvačka Shakira, její nová věc Zoo na Hitrádiu Vysočina. Před námi 10. hodina, taky informační servis. Začínáme aktuální situací v dopravě. Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na silnici číslo 38 u obce Suchá v okrese Jihlava došlo k nehodě osobního auta. Provoz je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. Pokud i vy potkáte na silnicích nějaké komplikace, sdělte je ostatním řidičům. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Se začátkem června nás čeká v Česku počasí jako na houpačce. Týden přinese slunečné počasí i úplně zataženou oblohu s přeháníkami nebo bouřkami. Odpolední teploty se většinou budou držet nad 20. Ve druhé půlce týdne a o víkendu by pak mělo srážek postupně ubývat. V Táborské zoo vznikne nové záchranné centrum, doplní už fungující zařízení pro chladnomilné šelmy a nově se zaměří na teplomilné druhy. To potvrzuje ředitel zahrady Evžen Korec.
2: Zařízení pro chladnomilné šelmy můžeme chovat všechna zvířata z severských oblastí, takže třeba tygra usurijského nebo pumy. Tak v tom centru pro teplomilné šelmy bude možné chovat všechny velké šelmy teplých oblastí, to znamená tygry, kteří pochází z Indie.
1: Stavba bude hotová příští rok na jaře a podpoří ji Evropská unie. Obliva letecké dopravy u českých turistů roste. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou. A podle analytiků by se to letos měnit nemělo. Cesty se nám ale kvůli rostoucím cenám paliv letos prodraží. Tenista Jakub Menčík postoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále grandslamového turnaje. V osmifinále French Open porazil na antuce v Paříži nasazenou 11 Andreje Rubliova z Ruska. Poslední český zástupce ve dvouhře narazí v boji o postup mezi nejlepší čtveřici na 19-letého Brazilce Fonseku.
3: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Během pondělního dopoledne určitě počítejte se zataženou oblohou a teplotami v rozmezí 13 až 18 stupňů. Zároveň by mohlo i v některých místech Vysočině četněji pršet nebo se objevit bouřka. Později odpoledne by mělo dojít k ubývání srážek.
0: Hit Radio Vysočina.
4: A s vámi už je Tomáš, za chvilku pro vás budu mít dva lupeny na telčský festival, tak určitě poslouchejte. Teď už ale další hity.

Astma přichystané dva lupeny na telčský festival, takže kdo bude nejrychlejší, tak jsou jeho. Volejte 56 73 123 45. No a tady už je Dermot Kennedy, tak hezké pondělí, zítra Rádiem Vysočina.

0: Hit Rádio Vysočina právě dozněl a dospíval Dermot Kennedy. Krásné první červnové dopoledne přeje Tomáš. Se mnou už je na telefonu Hanka, která se dovolala jako první na naší soutěž. Hani, já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
0: Prosím tě, odkud nám z Vysočiny voláš?
1: Z Jihlavy.
0: Super. A co takhle při pondělku děláš? Seš v práci, ve škole nebo máš volno?
1: V práci. A jelikož venku prší, takže nás to tady tak ani nemrzí.
0: Hele, super, no, tak já doufám, že vám to uteče, ta práce, a odpoledne bude nějaký klídek, nebo co máš v plánu?
1: No, je den dětí.
0: Ano.
1: Tak určitě něco z vnoučaty.
0: Je, tak to je super, tak to vám přeju, ať si to moc užijete. Hele, a byla jsi už letos na nějakém festivalu, nebo se na nějaký teprve chystáš?
1: No, já si myslím, že jsem nebyla snupaní nikdy na festivalu.
0: Nikdy, nikdy, no tak to já mám pro tebe skvělou, super zprávu, protože od Hit Rádia Vysočina získáváš 2 lupeny na telčský festival. Co na to říkáš?
1: No, paráda.
0: Hele, když jsem se díval, tak tam zahraje třeba...
1: premiéra.
0: No, super. Tak tam zahraje třeba Káťa Marie Tichá nebo Bohonouti. Máš tyhle ty interprety ráda?
1: Jo, může být.
0: Tak super, super. Hele, a koho případně vezmeš sebou?
1: Asi partnera.
0: Tak jo, tak hele, já vám teda moc přeju, ať se vám to za celé Hit Rádio Vysočina moc líbí, ať máte super hudební zážitek, a vydrž mi ještě na telefonu, domluvíme podrobnosti. Měj se zatím a ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: A díky ještě jednou. No a vy ostatní, kteří jste dnes štěstí neměli, tak sledujte naše sociální sítě, Instagram nebo Facebook, tam můžou na vás třeba 2 lupeny taky vykouknout, a nebo se zase zítra dopoledne můžete dovolat a zkusit vaše štěstí.

0: co se děje na Vysočině.
1: I tento týden vás zveme na parádní akci, které se konají po celé Vysočině. Havlíčkův Brod bude tento týden žít sportem. Od 1. do 6. června se uskuteční sportovní týden, který nabídne desítky akcí pro děti i dospělé, od školních sportovních her až po exibice a soutěže. Vyvrcholení celé akce bude v sobotu 6. června s festivalem Sportfest, a kde navíc zahrají třeba Support Lesbians. V neděli 7. června se motokrosovém areálu Pacově uskuteční 4. závod Open mistrovství České republiky v motokrosu. Fanoušci se mohou těšit na atraktivní souboje jezdců v kategoriích MX1, MX2, veterán anebo veterán 50+. No a ještě jedna pozvánka na neděli do jezdeckého areálu Sasov v Vyhlavě, kde se můžete těšit na den chladnokrevných koní. Těšit se můžete samozřejmě i na výstavu klisen z hříbaty, vozatajské jízdy i ukázky ovladatelnosti koní. Program startuje v 10 hodin a vstup je dobrovolný. Další akce najdete i na našem webu hitradio.vysočina.cz, tak tam určitě mrkněte.
0: Vysočina, tady jsme doma.

Ladíte Hit Radio Vysočina, takhle při pondělku nám dospíval Luis Capaldi s jeho baladou Survive. Doufám, že jsme vás při tom pondělním tempu nijak nespomalili a kdyby jo, tak my to hned teď vylepšíme. Máme pro vás totiž skvělý plán na dnešní večer. Každý pracovní den kromě středy spouštíme od 18. hodin Hit Radio Classic, tedy ty největší hity 80., 90. i milénia. No a protože je pondělí, tak to večer odpalíme v trochu popovějším stylu, ať ten začátek týdne dostane ty pořádné grády. No a malý vzorek toho, co nás večer dneska čeká, tak si dáme právě teď. A klidně to můžete brát i jako takovou vstupní bránu do léta, které nás na Vysočině teprve čeká. Tady už je italská zpěvačka Ingrid a její Intango.

1. června roku 2026, 10 hodin 47 minut, vyladíte je nadále Hit Radio Vysočina a právě dohrává se svou baladou Shane Ward, No Promises. My jsme si včera užili dětský den tak trochu jinak, vyrazili jsme na soutěž Mistry s Mistry a abych byl přesnější, je to soutěž v gymnastickém aerobiku v Kolíně, kde vystupovala i naše neteř a tak jsme ji chtěli podpořit. No já nikdy na takové soutěži nebyl a hned jsme si vybrali mistrovství České republiky a aby to mělo teda pořádnou atmosféru, že jo. Byl jsem hodně překvapený, jak barevný a pestrý program to byl a všechny vystoupení stály za to. No a tou třešničkou na dortu bylo vítězství naší neteře se svým týmem ve step aerobiku v kategorii 9 až 11 let. Takže tímto posílám gratulace holkám do Havlíčkova Brodu k tomu vyhranému mistrovství a zdravím přes éter Hit Rádia Vysočina. No a za chvilku posílám pěknou řádku hitů, nabídnu zpěvačku Dašu, bude kapela Lucie a nebo Morandy. Tak super pondělí přeju do celé Vysočiny.

0: Rosie, taky Bruno Mars na Hit Radio Vysočina těsně před 11. hodinou. Za chvilku si dáme aktuální zprávy, ale ještě předtím mrkneme, jak nám to jezdí. Nejlepší dopravní servis na Vysočině, připomínám nehodu osobního auta u obce Suchá v okrese Jihlava. Na místě probíhá odklízení nehody a průjezd je řízen kyvadlově. Přejeme šťastnou cestu a bezpečnou jízdu, pokud někam jedete. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Hit Radio, Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Policie při akci na omezení prodeje CBD a kratomu zajistila 86 tisíc produktů a 155 kg kratomu. U více než 11 tisíc produktů bylo nařízeno jejich stažení z prodeje nebo likvidace. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely 3 provozovny a zablokovaly 25 internetových obchodů. Informoval o tom ministr vnitra Metnar. Prezident Petr Pavel se opět vyjádřil pro přijetí eura. Na pražské konferenci Revize Česká dnes řekl, že pokud by česká koruna bránila rozvoji, měl by se sentiment k ní opustit. Díky euru by Česká republika byla blíže rozhodování v Evropské unii. Úspěšná Česká republika může být pouze v Evropské unii, dodal. Karlovarský kraj hledá nového provozovatele online pohotovosti. Tu obyvatelé využívají už více než rok. Služba pomáhá řešit méně závažné zdravotní potíže na dálku. Jak vlastně funguje a pro koho je určená, přiblíží mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
2: Online pohotovost je službou, která funguje bezplatně, a to v režimu 24/7, včetně víkendů a státních svátků. Využít ji mohou registrovaní uživatelé prostřednictvím chatu, videohovoru nebo audiohovoru. Není určena pro léčbu ani předepisování receptů o chronických dlouhotrvajících onemocnění a nenahrazuje pohotovosti v nemocnicích.
1: Nového provozovatele by měl kraj vybrat během června. Známe finální nominaci fotbalového nároďáku na mistrovství světa. Na konečnou soupisku se nedostali útočník Christoph Kabongo a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou. Trenér Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem. Po němž mužstvo odcestuje na šampionát do Ameriky.
3: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Dneska se nám ochladilo oproti minulým dnům, teploty padly o 10 stupňů a momentálně se drží někde mezi 16 až 19 stupni. Čekají nás přehánky, někde i bouřky a odpoledne mi mělo dojít k ustávání srážek.
0: Hit Radio Vysočina.
4: A po 11. hodině vás je tady Hit Radio Vysočina, zdraví Tomáš, a posílám proto pondělí další energie v podobě Lučenza Dona Omara.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Posloucháte Hit Radio Vysočina na 13 minut po 11. hodině. Přeji všem pěkné pondělní dopoledne. S vámi až do 12. hodiny Tomáš Digrin. No a dneškem oficiálně skončila akce Do práce na kole a je potřeba říct, že někteří účastníci ji zase letos pojali opravdu v velkém. Někdo chodil pěšky, někdo běhal, spousta lidí poctivě šlapala na kole do práce a i z práce. A pak jsou tady tací, kteří si řekli, že pár kilometrů navíc není žádný problém. Třeba můj kolega, který mimo soutěž vyrazil s partou cyklistů ze Studýnek až do italského Kaorle. Za 10 dní ujeli úctyhodných 852 kilometrů. A to všechno zrovna v době, kdy nad Evropou panovalo chladnější počasí a často pršelo a foukal silný protivítr. Nakonec to ale zvládli, stihli se i opálit a podle mě jsou krásným důkazem toho, že když si člověk stanoví nějaký cíl, často dokáže mnohem víc, než si na začátku myslí. Takže pokud nad nějakým cílem momentálně přemýšlíte a jste na vážkách, jestli do té cesty k tomu cíli dojít, určitě do toho běžte, protože vás to samotné může překvapit, co všechno dokážete. A k tomu rozhodování vám teď posílám zpěvačku Lady Gaga a její Alejandro. I know that we are young and I know that she may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Hit Rádio Vysočina, španělsko-německý zpěvák Alvaro Soler. Za 6 minut půl 12. přeji krásné první červnové dopoledne. No a my letos máme nejlepší dárek ke dní otců. Jedno je ale 100% jisté, že ho využije opravdu každý táta. Někteří ráno, jiný večer, někteří dokonce několikrát za den, anebo klidně i po celý den. Navíc je to dárek, který každému otci perfektně sedne. A když říkáme sedne, tak to myslíme opravdu vážně. No a co přesně můžete vyhrát? To se dozvíte už brzy ve vysílání Hit Rádia Vysočina. Tak klidně bádejte a k tomu vám posílám za chvilku třeba kapelu Jelen. Dáme si jejich pohodovku Touha a pláč, ale předtím ještě nabízím zpěvačku Pink. Tak pokud jste v tom pracovním procesu, tak ať vám to hezky utíká. Hezké pondělní dopoledne.
1: Hit Radio.

Česká muzika Féteru Hit Rádia Vysočina na Jelení a taky Touha a pláč 5 minut po 11:30. Tak máme nové mistry světa v hokeji. My to nejsme, což jsme si už všichni stihli všimnout. Mistry světa jsou Finové a stali se tak už po čtvrté. Myslím si, že našimi chybami byly samozřejmě ty prohry se slabšími týmy, jako to bylo Slovinsko nebo Norsko, i když ty se v tom šampionátu taky hodně vytáhli a získali nakonec bronzovou příčku. No a naši po prohře s Kanadou skončili před bránou semifinále a umístili se na 5. místě. No hold, každý rok není posvícení, a to doslova, protože ani minulý rok to vítězství taky nebylo. Tak se třeba zase ten příští rok se koná šampionát v Německu a bude 90. v řadě, který pořádá Mezinárodní federace ledního hokeje. Takže samozřejmě se máme zase na co těšit. No a tu hořko-sladskou pachuť, kterou teďka máme a kterou mají fanoušci naší reprezentace, teď zkusíme zahnat skvělou muzikou. Tady už je Soul Asylum a jejich Runaway Train.

Pěkné pondělní skoro poledne, přeje zítra Dia Vysočina, Tomáš Digrin, tohle byla Ale Hendersonky Rudimental. Tak oběd se nám přiblížil, já teda musím říct, že už mám taky hlad. Takže se těším, že si dám něco dobrého, než půjdu do další práce. A když máme ten den dětí, tak jsme pro vás připravili takový souboj na našich sociálních sítích. Chceme po vás, abyste i vy na chvilku zaspomínali na to, když jste byli dětmi a čeho jste se báli nejvíc jako děti. Nabídce jsou čerti, být doma úplně sám, bubák pod postelí, jít sám v noci na záchod a mnoho dalšího. Já na sebe musím prásknout, bál jsem se asi nejvíc vystrčit nohu spod peřiny. Bál jsem se totiž, že mi někdo utrne. A nestalo se tak do dneška samozřejmě. Tak tam třeba koukněte při té poobědní pauze. Musím říct, že je to zábava si takhle vzpomenout, čeho všeho se třeba i ty naše děti mohou bát. No a já se s váma pro dnešek loučím, bylo to pro mě první dopolední vysílání takhle v týdnu. Já doufám, že jste si to se mnou užili a budu se těšit zase v sobotu od 13 hodin na vlně Hitrádia Vysočina. Loučí se Tomáš Digrin a posílám vám do té 12. ještě Niko Santose, Kaskádu a nebo taky Damiana Davide. Tak hezkou dobrou chuť všem, pokud zrovna budete obědvat.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Ode dneška neprojedete ve Velkém Meziříčí na Žďársku částí Mostiště. Kvůli pracím je tam uzavřená silnice. A opatrně na cestáře na dálnici D1 směrem na Prahu mezi kilometry 124 a 119. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Poslance čeká v tomto týdnu debata o obnově EET nebo o zvýšení rodičovského příspěvku. Pokračovat by měly v závěrečném schvalování sporných změn zákona o podpoře bydlení. Ve čtvrtek bude sněmovna hlasovat o kandidátech, které navrhne na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání. Každý den vzplane na silnicích průměrně 6 vozidel. V 80% je důvodem technická závada, jako například únava materiálu. Malý oheň můžeme uhasit, ale platí několik zásad, popisuje mluvčí Hasičského sboru České republiky Kristýna Posekaná.
3: Nikdy neotvírat kapotu motoru naplno. Náhlý přísun kyslíku by mohl způsobit prudké vzplanutí a vyšlehnutí plamenů do obličeje. Kapotu bychom měli pouze uvolnit a trysku hasicího přístroje nasměrovat pod kapotu nebo do podběhu kol. Při hašení bychom si měli chránit taky ruce, takže použít nějakou silnou látku nebo rukavice.
2: Když nejde oheň uhasit během desítek vteřin, máme ustoupit do bezpečné vzdálenosti a počkat na hasiče. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Velká Bíteš na Žďársku má nové kulturní centrum. Vzniklo rekonstrukcí bývalého pivovaru. Lidé tam najdou novou knihovnu, kreativní dílny, přednáškové výstavní a koncertní sály, informační a mateřské centrum i prostory k pronájmu. A dnes se tam ještě otevře sklepení s expozicí věnovanou velkobítežským čarodějnickým procesům.
0: Hokejový servis Hitrádia.
5: Hned s koncem letošního šampionátu už jsou známé složení skupin pro ten příští. Jubilejní 90. mistrovství světa pořádá Německo, konkrétně města Düsseldorf a Mannheim. Češi jako šestí v pořadí putují do základní skupiny B, kde se mezi soupeři objevují oba zámořské celky ze Spojených států a Kanady. Bronzové překvapení z Norska a také domácí výběr, který poženou tradičně skvělí němečtí fanoušci. Dál budou s našimi ve skupině ještě Dánsko, Maďarsko a Kazachstán.
6: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko. Výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
4: Na Vysočinu dorazilo ochlazení, dnes v maximech naměříme do 20 stupňů a i odpoledne se budou místy prohánět přehánky, které by se s oblačností měly postupně vytrácet.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásný dobrý den všem, s vámi dneska výjimečně Leona Děnděši a dneska ano, slavíme Den dětí. A tak posíláme velkou gratulaci všem malým, ale i nám větším dětem, co si budem. A protože fantazie, radost a trocha bláznivosti k dnešku prostě patří, tak zahrajeme si teď kapelu Miraj a její hit Dítě robotí. Tak ať vám dnešní den vykouzlí úsměv na tváři a tady jsou slibovaní Mirajové.
0: Hit Rádio Vysočina.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
1: Krásné dobré pondělí odpoledne ještě jednou s vámi, vaše Leona, doufám, že se máte krásně. Dnešní speciální vydání pořadu srdcovky se nese tak trošku v jiném duchu, než jste zvyklí. Nese se v duchu Dne dětí. Vybíráme pro vás písně, ve kterých se objevují slova jako child, children a tak podobně. A Pomiraj a jejich dítěti robotím se teď přesuneme dál, takové té další hudební klasice, protože před námi je Wild Child od Annie, skladba plná jemnosti, atmosféry, můžeme se tak zamyslet, nostalgicky si vzpomenout, jak my jsme třeba oslavovali Den dětí. A tohle je věc, která perfektně zapadá do dnešní nálady. Takže příjemný poslech. No a potom nás čeká taková ta taneční klasika, kterou zná celý svět, Robert Miles a jeho nezapomenutelní Children. Takže přátelé, jdeme na to. Hezké odpoledne.

0: největší hity, největší srdcovky.
1: Posloucháte srdcovky Hitrádia s vámi Lea, hezké pondělí. My dneska slavíme Den dětí i v našich srdcovkách, kde vám hrajeme skladby, kde se objevují slova jako child, children, děti, dítě a po energetickém samozřejmě žádnej energetiák Mirajovi, taneční klasice od Roberta Milese nebo eterické Eni, tak se přesuneme do trochu klidnější a takové emotivnější roviny, protože před námi je jedna z nejcitlivějších balad 90. let a my 90. co přece milujeme. Tak nás čeká Jesus to Child od George Michaela, vydaná v roce 1996. A aby toho nebylo málo, tak na své si přijdou i rokoví nadšenci, protože bude i Sweet Child of Mine od Guns N' Roses, vydaná v roce 1987. Tak jdeme na to. Teď už slibovaný George Michael. Jesus to a Child. Pojďme si zavzpomínat na to naše dětství nebo na nějaké ty lásky. O tom to je. Hezké odpoledne.

klasika z roku 1987, Sweet Child O' Mine od Guns N' Roses. Nevím, jak vy, kamarádi, ale já bych hned vyrazila na nějaký rockovej festiák. Každopádně tohle je pro dnešek z našich srdcovek úplně všechno. Ale Den dětí stále ještě zdaleka nekončí. Teď je totiž řada na vás, našich posluchačů. Napište nám do rádia vaši vlastní, třeba dětskou srdcovku, skladbu, která vám připomíná dětství, nebo první koncert, který jste zažili, první vaše lásky, polibky, nebo třeba jen období, kdy bylo prostě všechno jednodušší a bez starostí. Na 777 937 777 těším se na tu vaši srdcovku dnešního dne.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio 5 minutek po půl jedné. Alex Warren, Ordinary. Doufám, že máte krásné pondělní odpoledne. A někomu z vás ho uděláme ještě krásnější, protože 4 srdcovky od nás jste dostali, které se nesou v duchu Dne dětí, který dneska slavíme, je 1.6.2026. No a těch zpráv nám přišlo strašně moc. Obrovsky vám děkujeme za tak velký zájem i za vaše vzpomínky, protože když jsem se tady tím pročítala, neskutečně mě to pobavilo. Tak jsem ale vybrala i přesto jednu z nich od Petry z Liberecka, která napsala: Ahojky Leonko, co by to bylo za vzpomínání na dětské dny v mých milovaných 90. kdy frčely předělávky od šmoulů. Přátelé, možná teď všichni pamatujeme. Nemáš tam něco takového, jako když přespívali Kelly Family a jejich hit An Angel na Sem tam vysázejí rejži? Tak to si hodně pamatuju, to bylo Sem tam vysázejí rejži, tadada. A nebo Makarony, to byl hit jako Makarena. A co teprve Šmoulí braný den. Je super se takhle zastavit a zaspomínat. Díky moc všem. Krásný den dětí, Petra z Liberce. Jste super a ráda vás poslouchám. Peťo, já si myslím, že nejenom mě, ale i spousty našim posluchačům si právě teď vykouzlela úsměv na tváři, protože kdo by neznal v devadesátkách Šmouly, tak my si teď historicky z éteru Hit Rádia dáme Šmouly a Šmoulí braný den.
1: Hej, to je braný.

Cyrus, End of the World. Za minutku tři čtvrtě na jednu posloucháte Hit Radio. Přeju vám taky dobrou chuť, pokud právě teď baštíte. No a pomalinku cítím v kostech, že někomu z vás uděláme krásné čtecí léto. Co a jak pro to udělat? Úplně jednoduše. Dobře a pozorně poslouchejte naše Hit Radio a jak uslyšíte mou výzvu, tak potom volejte a už teď si zapište číslo ke mně do studia 800 937 937. Do té domy DNA, Mika a nebo In My Head. To jsou skvělý songy, který vám rozhodně tu pondělní náladu zlepší.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Aktuálně jede vše tak, jak má. Nikde nemáme hlášené nehody ani jiné komplikace. Připomínáme tak pouze nově uzavřenou silnici ve Velkém Meziříčí na Žďársku v části Mostiště. A případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Denková. Dětský ombudsman dostal za první rok 1500 podnětů, zhruba desetinu mu poslali přímo děti. Často se týkaly rodičovských sporů, postupů škol nebo poměrů v dětských domovech. První dětský ombudsman Martin Beneš se po zvolení sněmovnou ujal funkce na začátku dubna. Zájem o klidnější dovolenou roste, raději trávíme ve vybrané zemi delší dobu, abychom její tradice a kulturu poznali důkladněji. Jde o trend zvaný slow travel. Na co si dát při výběru takového zájezdu pozor, popíše za Asociaci cestovních kanceláří Jan Papež.
3: U toho slow travel je mnohem důležitější také to, jaké máte zázemí s ubytováním. A tady bych asi doporučil lidem se na to přímo ptát, ať vám cestovní kancelář řekne, které to je konkrétní ubytování, abyste si to mohli na webu prověřit.
2: Díky trendu slow travel navštěvujeme více velká evropská města nebo ostrovy. Čeští piloti se z Gripeny zapojí do cvičení NATO v severní Evropě. Půjde o 5 letounů z 21. základny taktického letectva Čáslav a zhruba 50 příslušníků létajícího, pozemního a dalšího personálu. Cvičení proběhne od 3. do 22. června. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Hráči amerického fotbalu Vysočina Gladiators opět bodovali. Včera si na konto připsali další výhru, a to když jednoznačně porazili soupeře z Ostravy. Domácí tým předvedl dominantní výkon na obou stranách hřiště. Soupeře k ničemu vážnějšímu nepustil a dokráčel k drtivému vítězství 38-0. Další zápasy čeká 14. června venku proti Znojmu.
5: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
4: Jdeme na počasí, dnes naměříme do 20 stupňů a později odpoledne se budou srážky a postupně i oblačnost na Vysočině vytrácet. Další přehánky se objeví zřejmě ve středu.
6: Hezké pondělí odpoledne, pokračujeme na Hitrádiu dále s vámi Leona a cítím v kostech, že na někoho z vás čeká čtení na léto. Tak dobře poslouchejte.
0: Hitrádio Vysočina.

0: In My Bones, Ray Dalton, posloucháte Hit Radio s vámi, Lea, krásné pondělí. No a je to tady, já cítím v kostech, že někomu z vás uděláme hezké čtení na léto. Pro někoho z vás tady čeká kompletní kolekce 10 knih Liza Reganová v hodnotě 5000 korun a výherce si dokonce může vybrat, v jaké formě knihu dostanete. Klasickou knihu, e-book, audioknihu, někdo rád poslouchá. Jediné, co musíte udělat, dovolat se na moji výzvu na 800 937 937 a tipnout si, zda příběh, který vám za malý okamžik odvyprávím, je z knihy od spisovatelky Lizy Reganové, anebo prostě je mnou vymyšlený. Vy, ti, kteří jak už mě znáte, tak můžete čekat cokoliv. Tak kamarádi, ten příběh je z 8. dílu série Závod s časem a zní. Dobře poslouchejte. Dokáže detektiv Josie Quinnová vyhrát nad vrahem zvrácenou hru o život? Detektiv Josie Quinnová o své sestře neslyšela od chvíle, kdy Trinity před 3 týdny pohádce utekla z jejího domu. Když tedy na odlehlé chatě, kam se Trinity uchýlila, najde lidské kosti, obává se Josie nejhoršího. Při ohledávání místa činu si ale všimne stopy, kterou Trinity nechala přímo pro ni. Pátrání otevře sestřinu minulost a největší obavy i sny a postupně jí pomůže pochopit, proč a jak se Trinity dostala do nebezpečí. Po přešlapu potřebuje najít velký příběh, který by zachránil její novinářskou kariéru a zdá se, že se pokoušela navázat kontakt s nebezpečným sériovým vrahem. Opravdu je Trinity tak neopatrná a při snaze získat skvělou reportáž se zapletla s vraždícím netvorem. Tak co, přátelé, je to pravda nebo fikce? Volejte právě teď 800 937 937, linka nám tady drnčí a já se ptám, halo, halo, kdo je tam?
1: Tady Lenka.
0: Ahoj Leničko, odkud voláš?
1: Z Botic.
0: Z Botic? Máš ráda knihy?
1: Ano, ano, mám moc
0: ráda knihy. A zajímavé příběhy?
1: Ano, ano.
0: Tak co si myslíš, je tento příběh, který jsi slyšela, smyšlený, anebo skutečný podle knihy?
1: Já myslím, že skutečný.
0: A podle čeho myslíš? Myslíš nebo víš?
1: No, nevím, protože knihy neznám, takže tipuju.
0: Takže jenom tipuješ, jo? A chceš mít hezčí léto, anebo spíš takový zamračený léto?
1: Moc ráda bych.
0: Tak.
1: Snažím se dovolat už od minulého týdne, tak snad.
0: Tik-ťak, já už to vím. Nebudu tě napínat, ano, máš pravdu. Ty dostáváš kompletní kolekci 10 knih Lizy Reganové v hodnotě 5000 korun a já mám obrovskou radost za tebe, fakt.
1: Tak super, děkuju moc, děkuju.
0: A doufám, že nám dáš taky vědět, jak se ti co četlo, jak ti to bylo příjemné a za jak dlouho si to všechno přečetla.
1: Určitě se ozvu, dám vidět.
0: Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam tyhle skvělý knihy Lizy Reganové poslat a tobě obrovská gratulace.
1: Děkuji ještě jednou, díky.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Přátelé, vidíte, takhle jednoduchý to je. Buď A, anebo B. A dovolat si samozřejmě k nám do studia na 800 937 937 a nebojte se, zítra tady čtení na léto čeká na někoho z vás.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Hit Radio Vysočina.

0: Welcome to my life, Simply Plan, hezky od Polka. Pondělí 1.6. Den dětí. Ale třeba i nás dospěláků, já nevím jak vy kamarádi, ale já se občas cítím infantilně stále jako dítě, takže třeba bych taky mohla zavolat svojí mamince, taťkovi, nemáte dneska někdo pro mě nějaký dárek? Ať už je to jakkoliv, užívejte si toho dnešního pracovního dne naplno, start nového pracovního týdne. A já vám chci jenom říct, vy jste vždycky zvyklí, že o víkendu spolu tady máme narozeninovou ruletu, kdy vám dáváme i různé nezapomenutelné zážitky. Tak já vám za chvilku řeknu, co vás bude čekat tento týden. Hit, který se vyplatí, více info za moment, do té doby David Guetta, Linkin Park a spousty dalších skvělých hitů. Hezké odpoledne.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho Buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
3: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
2: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
4: Dokonce na několika politických mítinzích ten Buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

od největších po nejnovější. To jsou hudební playlisty Hitrádia. Jak jste na ně zvyklí, každý večer vám ale dáváme i něco navíc. Něco, co prostě po náročném dni opravdu potřebujete. Takže to znamená, že každý pracovní den, kromě středy, protože tam hrajeme 3 hodinky hitu na přání jenom podle vás, tu máme společnou, tak na vás čeká naše Hitrádio Classic. A to znamená, že to jsou takový ty největší hity 80., 90. i milénia v jediném super pestrém balení. No a v pondělí jen trošku víc popovější a taky český. Třeba tahle ochutnávka z dnešního večera. Čmelák, Divokej Bill, hit z roku 2006. Chápete, že už je to 20 let zpátky? To mě bylo 20. Ty brďo, už jsem stará vréca. Tak hezké odpoledne s Hitrádiem.

Adele posílá velké hello všem posluchačům Hitrádia, s vámi Lea, hezké pondělní odpoledne. Já jsem vám slibovala před chviličkou, že pro vás něco na víkend chystáme. Vy víte, že tam roztáčíme kolo narozeninové rulety, kdo má ve svém okolí narozeniny, měl nebo bude mít, a k tomu vám dáváme nezapomenutelné zážitky. Tak kamarádi, tenhle víkend, sobota a neděle, co byste řekli, když řeknu slovo Garmin? Značka Garmin, která se specializuje na chytré hodinky pro každého, děti, vrcholové sportovce, nebo třeba dokonce i potapěče. A čím se nejvíc odlišuje? Hodinky Garmin jsou známé svou nezdolnou výdrží, vysokou odolností, to potřebuji hlavně já, a nadčasovým designem, takže jsou prostě cool, jsou skvělí a v jejich portfoliu si prostě každý najde to, co potřebuje. No a já vám přesně tohle v sobotu i v neděli budu rozdávat v hodnotě 7 500 korun chytré hodinky značky Garmin. A to je skvělý, co? Já vám to říkám furt, že my jsme prostě to rádio, které vám neustále dělá něčím radost. Co a jak musíte udělat? Říká vám něco hit, který se vyplatí? Taky znáte. Takže honem nabíhejte na web hitradio.cz a vy nám nominujte hit, který vám zlepší náladu. A pokud o víkendu ten svůj song se vzkazem uslyšíte a dovoláte se k nám do studia na 800 937 937, no tak to prostě vyhrajete. Však vy už tohle znáte. Hit, který se vyplatí. Takže web hitradio.cz, napište mi tam nějaký vzkaz, třeba i něco pro mě, jo? Velosobat to budu taky já. A hlavně nezapomeňte ten song, který vám dělá dobře. Máte z něj třeba takovou tu husí kůži. Prostě hit, který se vyplatí, no a někdo z vás dostane chytré hodinky Garmin v hodnotě 7 500 korun.

0: Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na příjezdu do Žďáru nad Sázavou od Chrudimi se stala nehoda, tak pozor na to. A na Pelhřimovsku v Pacově v ulici Na Blatech pracují cestáři, počítejte tam s omezením. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Hasiči mají za sebou po silných bouřkách stovky výjezdů. Na jihu Čech, kde byly nejsilnější, zasahovali u 200 událostí. Na 10 000 odběratelů se ocitlo bez proudu kvůli popadaným stromům. Častěji vyjížděli také hasiči ve středních Čechách, na Příbramsku, Kladensku nebo v okolí Prahy. Vláda chystá nový adiktologický zákon. Resort zdravotnictví předloží návrh novely, podle které by kratom mělo být možné koupit pouze v licencovaných obchodech. Ministryně financí Alena Schillerová oznámila i daňové změny v prodeji kratomu.
3: V současnosti je kratom v sazbě DPH 12%, takže ho chceme přeřadit do základní sazby 21%. Opravdu není důvod, aby psychoaktivní látka byla ve snížené sazbě. Současně plánujeme zavést spotřební daň na kratom v přiměřené výši, stejně jako u jiných látek s psychostimulujícími účinky a potenciálními zdravotními dopady.
2: Protidrogová politika přechází pod ministerstvo zdravotnictví. Dosavadní národní protidrogový koordinátor Pavel Bem končí. Na jeho nástupce vláda vypíše výběrové řízení. Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 282. Dosud nepotvrzených případů ale má být více než 1000. Země hlásí první úspěchy, 5 nakažených zdravotníků se vyléčilo a bylo propuštěno z nemocnice. Teď se ještě podíváme k nám.
4: V Třebíči startuje kulturní léto a město znovu ožívá akcemi. Jaké to jsou, přibližuje starosta města Pavel Pacal.
5: Festival židovské kultury Malechajm, slavnosti tří kápí v druhé polovině srpna a chystáme i jednu novinku, a to je 8. srpna. Na utkání hvězd v nově zrekonstruovaném zimním stadionu.
4: Více v podcastu na našem webu.
6: Akce týdne Kovotrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Na Vysočinu dorazilo ochlazení, dnes v maximech naměříme do 20 stupňů a i odpoledne se budou místy prohánět přehánky, které by se s oblačností měly postupně vytrácet.
7: Podívejte se na člověka, co sedí vedle vás. Možná je to super boháč. Prozradíme vám, proč většina milionářů raději lže, než aby se podělila o radost. Miliarda na účtu a na tváři poker face, tak proč by většina z nás o výhře neřekla ani slovo? Uslyšíte za chvilku.
0: Hit Radio Vysočina.

0: na Hit Radio. Tak co, kámoši, kámošky, řekli byste o svý výhře svým přátelům? Už je to totiž týden a výherce těch téměř 3 miliard v Eurojackpotu z Česka si pro své peníze ještě nepřišel, chápete to? A nebo si myslím, že nám to prostě ještě neřekli. Při té příležitosti nás zaujal takový jakýsi výzkum. Prozradím vám jedno číslo, které vám naprosto změní pohled na kamarády. Průzkumy o výhrách v loterii vytáhli na světlo drsnou pravdu o naší důvěře. No a řekli to jakýsi
1: vědci.
0: Jo, že celých 81% lidí by zarytě mlčelo o své miliardě i před nejbližšími přáteli. Moje teorie? Bojíme se, že se s kámoše nebo kámošky, se kterým roky pijeme pivo, víno, kecáme, řešíme úplně všechno, takže se najednou z nich stanou finanční poradce s nekonečným seznamem dluhů. Raději budeme dál hrát divadlo a o drahém nájmu třeba, i když nám pod domem stojí zaparkované Ferrari, ne? Představte si to, sedíte v hospodě, nadáváte s kámoškou na cenu vajec a ona přitom doma má ta zlata. Chápete to? Možná v tom není jen strach z půjček, ale čistý put sebezáchovy, co si budem, a najednou nevíte, jestli vás lidi zvou na večeři kvůli vašemu humoru, anebo kvůli tomu, že byste prostě mohli zatáhnout účet. Jednoduchá otázka na vás. Ptáme se, myslíte si, že těch 81%, co vytáhli jakýsi
1: vědci,
0: je přehrané číslo? A nebo se
1: vědci
0: pletou? Dejte nám vědět. A řekli byste o 3 miliardové výhře nejlepším přátelům vy? 777 937 777. Jak je to u vás? Dejte nám vědět.

0: Maroon 5, Dish Love, Hit Radio stále s vámi, taky Lea vám přeje krásné odpoledne a jdeme na vaše odpovědi, protože jich nám tady přišlo strašně, strašně moc, za což veliké díky. Ptala jsem se vás, jak to máte vy, kdybyste vyhráli 3 miliardy, řekli byste o tom nejbližším a nebo ne? Píše nám tady Janička, ahoj Leonko, je to těžké, ale pravda je, že peníze zkazí úplně všechno i mezi rodinou a přáteli. Takže bych neřekla nic, tolik peněz změní úplně všechno. Těžko říct, zda k dobrému, a nebo k horšímu. Přeju hezký den, Jana. Taky nám tady píše Petra. Ahoj Leji, zdravím celé Hit Radio, jste super. Určitě bych se zmínila svým nejbližším a taky se i podělila. Taky nám tady píše Standa. Ahojky Hit Radio. Já bych neřekl nikomu nic a vše bych si nejdříve v klidu vstřebal. Další zpráva. Ahoj Leonko, patřila bych k té skupině, co by asi mlčela, je to těžký, ale je to tak. Možná nejbližší rodině bych o tom řekla, ale to je asi tak vše. Přeji krásné vysílání. A aby toho nebylo málo, tak tady máme i hlasovou zprávu od vás.
1: Ahoj, tak já kdybych vyhrala 3 miliardy, tak neřekla bych nikomu nic, protože lidi jsou divní, někteří jsou zlí, a já už si na kámoše pak bodnou kudlu dozad, takže nikomu bych neřekla nic a nikomu bych nic nedala, nechala bych si to pro sebe. Čau.
0: I to je názor, tak ať je to, jak je to, přej a bude ti přát.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, 14 hodin 38 minut k 1.6. Oslavujeme Den dětí a Hit Golden je jeden z nejoblíbenějších, hlavně u těch nejmenších, co si budem. Každopádně s vámi Lea, Hit Radio v plném proudu. My jsme se vás ptali, jestli si myslíte, že těch 81%, co vytáhli jací si?
1: Vědci.
0: Jo, je přehnané číslo. A nebo jestli se naši úžasní
1: vědci
0: pletou. A řekli byste o 3miliardové výhře nejlepším přátelům vy? Vaše zprávy jsme četli a vybrala jsem teď i takové fakty topky. Tinej. Honza napsal, ahoj Leonko, já bych to taky tajil, jen nevím, jak bych vysvětloval, že do práce najednou létám vrtulníkem v barvách Hello Kitty. A nebo posluchačka Hanka, miliarda se prý blbě schovává, Leonko, ale když vidím, jak někteří lidé umí skrývat inteligenci, tak si s těmi penězi snadno poradí. Přátelé, díky za vaše reakce, těch zpráv chodí stále spousty, tohle téma vás evidentně baví, tak se těšíme, co zase pro vás nachystáme zítra, pravda nebo bullshit. Hezké odpoledne.

0: 10 na 3, aktuální čas, posloucháte Hit Radio. No a já se s vámi pro dnešní den bohužel už musím rozloučit, byla s vámi Leona Dendieši, dneska v takovém výjimečném čase, než jsme zvyklí, tak díky moc za všechny vaše zprávy, reakce a to, že jste vlastně s námi. A abych nezapomněla, nikam rozhodně neodcházejte, protože to pravé odpoledne začíná už pár minutek po 15. hodině a tady ode mě ještě taková malá ochutnávka. Tak čau.
1: Je tady pondělí, ale už je skoro za námi a to je pozitivní. Bohužel i ten víkend je za námi, ale my se k němu ještě vrátíme.
2: Vrátíme, protože byla naše dětská arena s Hitrádiem Vysočina a bylo to super a dnes je oficiálně Den dětí, takže to všechno ještě dooslavíme a probereme.
1: Tak se na vás těšíme, Mára a Markét už za malý okamžik po 15. hodině, buďte u toho s námi.
3: Hitrádio Vysočina,

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a na Třebícku. Máme komplikace v Moravských Budějovicích, v Palackého ulici, u křižovatky se Sokolskou. Komplikuje provoz nehoda autobusu s chodcem, zasahují tam záchranáři. A mezi Jemnicí a Moravskými Budějovicemi u Rácovic havarovalo osobní auto, taky tam velmi opatrně. Případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: práci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Máme 15 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Poslanci by měli tento týden zahájit debatu o opětovném zavedení elektronické evidence tržeb a také o růstu rodičovského příspěvku. Čeká je také pokračování závěrečného schvalování sporných změn zákona o podpoře bydlení a pravidel pro zaměstnávání státních úředníků. Obliba letecké dopravy u českých turistů roste. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou. A podle analytiků by se to letos měnit nemělo. Cesty se nám ale kvůli rostoucím cenám paliv letos prodraží. Sdílená kola v Česku se těší oblibě. Službu od července nabídnou České Budějovice, které si od ní slibují sklidnění dopravy ve městě. Lidem bude k dispozici 200 kol na 170 stanovištích. Majitelé předplatného na MHD budou moci kola využívat zdarma 4x denně na půl hodiny.
0: Hokejový servis Hit Rádia.
1: Čeští hokejisté po pátém místě na mistrovství světa ve Švýcarsku klesli v žebříčku Mezinárodní federace IIHF z páté na šestou pozici se ziskem 5070 bodů. Na páté Švédsko naše aktuálně ztrácí 30 bodů. Do čela žebříčku se dostalo Švýcarsko, druhé jsou Spojené státy. Jak už od nás víte, letošní mistrovství světa vyhrálo Finsko, které ve finále porazilo domácí Švýcary 1-0 v prodloužení. Třetí skončil výběr Norska, který v boji o bronz porazil Kanadu.
2: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Na Vysočině odpoledne naměříme do 20 stupňů a jestli ještě někde panují nějaké přehánky, tak ty by měly později odpoledne ustávat, postupně by měla i se vytrácet oblačnost a další přehánky se objeví zřejmě ve středu.
0: Hit Radio Vysočina.
5: Ono to počasí je tak trochu jako na houpačce, ale víte, co je super? Že v sobotu to počasí vyšlo úplně na jedničku a my jsme si úplně neskutečně užili a prožili dětskou arénu s Hit Radiem Vysočina. Za chvilku se k tomu ještě musíme vrátit, protože to byl opravdu velmi významný moment. Teď posíláme tady z market další hity Global DJs a nebo Coldplay, jejich Paradise.

0: Dávka energie, Global DJs na Hitrádiu Vysočina a Dávka energie, to byla i v sobotu.
1: Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina.
0: Na vážení, to bylo jako opravdu mega. Jakože s velkým napsáno. Mega. Obrovský den dětí, dětská arena s Hitrádiem Vysočina v sobotu u Hrádské multifunkční arény v Jihlavě. My jsme v rámci našeho třeba živého mobilního studia, kde já jsem toho byl součástí, tak přivítali mraky hostů, taky vystupující. A já musím říct, že pak jsem měl ještě chvilku čas tam se chvilku kochat. Mm-hmm. Tou hlavní scénou, Míla Řezníček na pódiu, krásná práce. A já jsem normálně chvilku měl jako husinu z toho, jak to bylo hezký.
2: Je, byl jsi dojatej chvílema.
0: Byl jsem dojatej, opravdu tam vzniklo něco mimořádného. Já jsem chtěl říct jako v jeden okamžik, ale ono to bylo víc okamžiků. Hmm. Bylo to mimořádný a patří se a sluší se říct jako klobouk dolů před Horáckou multifunkční arénou. Moc hezky to tam připravila.
2: Hele, a i to počasí bylo super nakonec, viď? Jak strašili, jak bude pršet hrozně, fůčet a co, tak pohoda, viď?
0: Hele, topovka.
2: Vyšlo to prostě stoprocentně na jedničku.
0: Hele, super. My, co nevidět, budeme mít na našich sociálních sítích taky takový hezký, pěkný reelsko, takže doporučujeme sledovat Facebook a Instagram Hitrádia Vysočina. No a kdo ví, třeba jako za rok, viď, zase. Hezký místo, co? Hezký počasí, to si přejeme.
2: Já myslím, že se to osvědčilo a budeme si přát, aby jsme se tam za rok zase sešli.
0: A to si přejeme. Pokud máte nějakou fotku tam přímo z místa, klidně nám ji takhle vzpomínkově, když vzpomínáme na ten víkend, pošlete.
1: Dětská arena s Hitrádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u Horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
3: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, dělá

0: Jsme Hit Rádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: Ano, sledujeme dopravní situaci stále tady u nás na Vysočině. Víme, kde to jezdí, kde to naopak nejezdí, kde to stojí. Market se v tom orientuje. Market, tak jak to vypadá aktuálně na Vysočině?
2: No, máme tady komplikace na Třebícku, tak připomínáme, že v Moravských Budějovicích, Palackého ulici u křižovatky se Sokolskou zasahují záchranáři u nehody autobusu s chodcem a mezi Jemnicí a Moravskými Budějovicemi opět na Třebícku u Rácovic havarovalo osobní auto.
1: Ne, že bychom takhle sbírali ty dopravní informace, ale do sbírky bychom rádi klidně přivítali i vás. Pokud máte jakékoliv info z cest, dejte nám vědět, náš WhatsApp je k dispozici 725 44 38 37, stačí skrz WhatsApp právě poslat hlasovku. Tak předem děkujeme a hlavně přejeme šťastnou cestu. Další doprava nejpozději úderem celé.

0: trochu odpočinkový. Po práci na Hitrádiu Vysočina Rose a Bruno Mars a pt. No tak pokud ještě jste v práci, ať to samozřejmě rychle utíká, nějaký povinnosti, ať jdou pěkně od ruky. Dneska budeme doplňovat baterky i večer, v 18 hodin totiž další Hitrádio Klasik a budeme vyletit do let 80. 90. a milénia. Když se řeknou vždycky ty 90. tak Markéta se tady žulí prostě, jako já to úplně vidím, jak tam běžej ty vzpomínky.
1: No to byla divoká éra, že jo, nezapomenutelná. Naštěstí. My jsme byli chráněni tím, že
0: byli
1: jsme,
0: jste chráněni.
1: Že jsme byli,
0: to je dobře.
1: Chráněni,
0: to je v pořádku.
1: Že jsme byli ještě jako mladší ročník, ano. Jo, ale takový ty 20letý a plus, tak ty určitě si budou rádi s náma vzpomínat na to, co prožívali v 90. letech.
0: A takhle, a jak jste byli chráněni vy, na to možná budete vzpomínat právě u hitu, který nás bude zvát na dnešní Hitrádio Klasik. Jsou tady Offspring. My friend's got a girlfriend.

0: co se děje na Vysočině.
1: Havlíčku v Brod od dneška hostí sportovní týden, takže do 6. června si tam můžete užít řadu sportovních akcí a vyvrcholením týdne bude festival Sportfest nabitý hudbou a triatlonový závod Molitanový muž. V sobotu zveme taky do Brtnice na Jihlavsku na festival řemesel a tvůrců do klášterní zahrady, tam je to taky mimochodem moc hezký. A v neděli na mistrovství České republiky v motokrosu do Pacovského areálu u Jihlavy.
2: A těch akcí je víc než dost, další samozřejmě na našem webu hitradiovysočina.cz.
0: Vysočina, tady jsme doma. Hitradio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Bieber na Hit Rádiu Vysočina za 9 minut přesně 16 hodin. Blíží se další aktuální zprávy, taky samozřejmě mrkneme na silnice. Pokud máte z dopravy cokoliv, volejte, pište 725 44 38 37. Za chvilku se na to mrkneme. Do té doby další hity Hozier anebo Sean Paul a Dua.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: tu opět nejlepší dopravní servis na Vysočině a stále opatrně na Třebícku na příjezdu do Rácovic směrem z Dědic, kde havarovalo osobní auto, projedete tam kyvadlově. A opatrně taky na dálnici D1 na kilometru 75 směrem na Brno máme hlášené poruchané vozidlo, tak pořádku dojeďte. A kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hit Radio.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Dnes je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné ji rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes a druhá do konce listopadu. V případě pozdního zaplacení hrozí úroky z prodlení. Česko se tento měsíc zúčastní armádního cvičení Severoatlantické aliance. Konat se bude na severu Evropy ve Finsku, Švédsku a Norsku, kam armáda vyšle 5 letounů JAS-39 Gripen ze základny v Čáslavi. Cvičení se uskuteční od 3. do 22. června. Česko si polepšilo v indexu prosperity a finančního zdraví. Mezi 27 zeměmi Evropské unie obsadilo 14. místo, loni bylo 16. Za zlepšením stál stav ekonomiky, především zmírnění inflace a také udržení prvenství v oblasti rozvoje zdraví a bezpečnosti. V čele žebříčku zůstaly skandinávské země a na konci Řecko. Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech. Naši reprezentanti po nočním letu dorazili do New Yorku. Ve čtvrtek tamního času je pak v sousedním New Jersey čeká generálka před šampionátem proti Guatemale. A ještě dodám, že Češi se na světovém šampionátu představí po dlouhých 20 letech.
2: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
3: Přehánky na Vysočině se zdá se dopřeháněly a postupně by měla ubývat taky oblačnost a teploty, které se dnes v maximech dostanou ke 20 stupňům, klesnou noci na 11 až 7, no a zítra nás opět potěší sluníčko.
0: Hit Radio Vysočina.
4: Je potřeba na to nezapomenout, dneska první červnový den, my jsme samozřejmě měli velký den dětí v sobotu, ale dneska je to jako oficiální.
3: Ano, prvního června.
4: Mezinárodní den dětí, takže děti.
3: Obejmout je, pusinky dát.
4: Je to nejlepší, přejeme. A posíláme další, ty budeme se vám věnovat. James Arthur, anebo David Guetta, Teddy Swims a Townsend. Tak hezké odpo.

0: James Arthur na Hit Rádiu Vysočina, my tady s Markem přejeme pohodové pondělní odpoledne a moc pohodové jsem to včera zažil ve Velké Bíteši, protože tam otvírali nové kulturní centrum, takové krásné komunitní centrum. Z bývalého pivovaru tam udělali doslova skvost. Nádherná věc.
1: Vy jste se tam byli s Ivčou podívat, prolezli jste to vlastně od nahoru, sklepa až jo. Nahoru, že jo?
0: Ano.
1: Já jsem se teď dočetla, že to sklepení, co tam je, to otevřeli teda dneska, takže tam už můžete nahlídnout, tak to je jediné původní, to zachovali, zbytek té budovy je nově udělaný.
0: Ano, v tom sklepení je krásná prohlídka Čas čarodějnic, pokud se nepletu, jmenuje se to. A tam je hned
1: no,
0: několik...
1: No bíteškých, ale vyloženě.
0: Ano, je to o čarodějnických procesech, které se ve Velké Bíteši konaly. Je tam několik projektorů. Prý by měla zabírat okolo 48 minut ta prohlídka toho sklepení. A bude tam spousta věcí jako k vidění, hlavně tedy těch audiovizuálních. Přímo i jako film celý, který vás provede spousty těmi zajímavostmi okolo právě těch procesů, který se tam dřív takhle jako řešili. Ale nejenom o tom je to. Je tam krásná knihovna. Jo. Budou tam i třeba psychiatři.
1: Což je důležitý v dnešní době. To bychom potřebovali kdekdo, takovýho psychiatra teda.
0: A vůbec, co se mi na Velký Bíteši líbí a přímo na této akci, jak tam k sobě mají všichni tak jako blízko.
1: Ty jsi to říkal, že to tam máš
0: já
1: rád.
0: To tam
1: že prostě
0: rád.
1: Ty lidi jsou tam na sebe hodný, takový vstřícný, otevřený, srdečný.
0: Ano.
1: Já jsem zvědavá, kdy ty se tam do té Bíteše přestěhuješ.
0: Já, teď.
1: Ty tam furt piješ samou chválu, no. Tak...
0: Ale ne, zdravíme do Bíteše, zdravím paní starostku, s kterou jsem se tam včera potkal, taky Pepu, ředitele kultury, super týpek. Máte to tam moc pěkný a posíláme do Bíteše další hity. Hodiny právě.

0: kde to případně Oběd Market to monitoruje.
1: Tak kolony na dálnici D1 ku podivu dneska teda žádný zatím hlášený nemáme, ale jestli to znáte nebo projíždíte Třebíckem do Rácovic směrem z Dědic, tak tam bacha na nehodu osobáku. No a na té D1 tak na kilometru 75 směrem na Brno je odstavené poruchané auto, jinak pohoda, tak šťastnou cestu.
0: Hezky, pěkně, no tak klidně nám dejte vědět, jak to vidíte vy za volantem. Pošlete nám hlasovku na náš WhatsApp nový 725 44 38 37, to je to správný číslo.

0: snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho Buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
2: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
1: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
3: Dokonce na několika politických mítinzích ten Buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Linkin Park na Hit Rádiu Vysočina o 16:30. Tak víkend za námi, my ho tady vždycky tak nějak v pondělí odpoledne ještě rekapitulujeme. Rádi se k němu vracíme, kor, když už snad takhle máte i po práci. Market, jaký jsi měla víkend?
1: Krásnej, jako vždy. Hele, i jsme si udělali čas jako rodina, ségra, mamka, taťka, všichni jsme se sešli, celá rodina, odpoledne jsme udělali grilovačku, takže to bylo super, čekali jsme jako ty přehánky, což vůbec jako neproběhlo v tu sobotu. Krásně bylo, i jsme se koupali v bazéně, taky jsme vlastně zapíjeli ty maturity, co probíhaly.
0: Já jsem byl na večeři.
1: Jo, vy jste to taky měli vlastně, že jo, doma, ano, maturanta.
0: Ségra udělala maturitu, u nás se teda nezapíjelo, u nás se hodovalo.
1: U nás se zapíjelo i hodovalo, my jsme to vzali z gruntu.
0: A možná taky se i jako pilo na žal, ano, takže možná i vzpomeňme na ty, kteří nezapíjeli maturitu, kteří, to byla taková rozehřívačka zapíjecí, protože to zapijou v září.
1: No, říká se, takový dvě jako hezký slogany máme. Někdo v září, někdo září, anebo hvězdy září v září, takže ať si z toho každý veme, co chce. Ale já bych měla takovou radu pro studenty, aby si ty svoje učitele hýčkali, jo, po celý ty 4 roky, protože víme, kdo pak bude sedět u těch maturit. No právě ti učitelé, kteří se nám do té hlavy snažili všechno natlouct. Takže hýčkejte si ty učitele, může se to vyplatit.
0: Já myslel, že máš nějakou radu pro ty, kteří to neudělali a jdou v září.
1: No to jsou ty hvězdy září v září.
0: Ale jinou radu pro ně nemáš.
1: Ne.
0: Nemají hýčka teď učitele.
1: No, to už asi je pozdě.
0: Tak ať vám to taky klaple.

0: Šinasky a selhání na Hitrádiu Vysočina, 16 hodin 40 minut k tomu. Včera byl úplněk, takže pokud jste se špatně vyspali, víte, na koho to hodit může za to ten měsíc, který zase třeba i svítil, i když ono bylo zataženo, no.
1: Mě to právě tentokrát vůbec nerušilo. Za prvý, to byl nějaký mikroúplněk, nejmenší, jo, takže asi to mini. Nemělo na takové, to mini úplněk.
0: Ale i mini věci mají vliv.
1: Ano, je to tak, ale víš, na co jsem si vzpomněla? Možná jste to taky zaregistrovali. Tohle byl vlastně druhý úplněk v tomhle měsíci, což jako není úplně jako normální a děje se to jednou za několik let.
0: A co to znamená?
1: No to nevím.
0: Já ti to řeknu.
1: Ty to víš?
0: Neznamená to vůbec nic.
1: Neznamená to nic.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

5 je tu náš nejlepší dopravní servis na Vysočině a na dálnici D1 na kilometru 78 směrem na Brno. Stojí porouchané osobní auto, tak tam dejte pozor. A další, tentokrát nákladní auto, je odstavené na kilometru 160 směrem na Prahu. Tak dobře, dojeď.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Letošní květen byl v Česku výrazně teplejší než ten loňský. S průměrnou teplotou lehce přes 14 stupňů Celsia se zařadil na čtvrté místo mezi nejteplejšími květny za posledních 10 let. Loni byla průměrná květnová teplota v Česku o 3 stupně Celsia nižší. První dětský ombudsman Martin Beneš dostal za necelý rok ve funkci bezmála 1600 podnětů. Z toho necelé 200 mu poslali přímo děti. Často se podněty týkaly například rodičovských sporů, postupů škol nebo poměrů v dětských zařízeních. Zelená úsporám už nebude jako dřív. Nejvyužívanější dotační program po více než 17 letech mění podobu, což může způsobit polevení zájmu žadatelů. Jak přesně budou programy fungovat, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
2: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
1: Jde totiž o vůbec nejvyužívanější možnost státní podpory. Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v dubnu zůstala na 6%. V Česku pak lidí bez práce nepatrně ubylo. Nezaměstnanost u nás klesla na 3,1%. Byla tak třetí nejnižší v celé unii, hned za Bulharskem a Polskem.
3: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Tak nám na Vysočině zapršelo, další přehánky, jak to tak vypadá, se objeví ve středu, zítra by to mělo být beze srážek a provázet by nás mělo sluníčko, které se za mraky schová až k večeru a teploty půjdou nahoru, naměříme 22 až 25.
0: Hit Radio Vysočina.
5: To jsou pozitivní zprávy tady od Markéty po 17. hodině, ale se s ní loučíme.
4: Ono už je zase pět, no uteklo to. A podělí zůstat za náma, hele, jo, ano, a teď to pojede jak po másle, za chvíli zase pátek.
5: Ano, tak se loučíme.
4: Užívejte, Markéty. Ahoj.
5: Ahoj. No a ve hře v našem bijáku už za chvilku dva lupeny do multiky na Sinestar, tak jak už jsem říkal, telefony do ruky budou se hodit.

0: vstoupeny do Multikina Sinestar, takhle v pondělí hrajeme a zabojuje o ně Ondra z Košetic. Ondro, zdravíme do Košetic ještě jednou, hezké odpo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Prosím tě, tak co děláš takhle při pondělku?
1: No, odloudil jsem teď lopatu a kropáč, kopu díru.
0: Kopeš díru? A na co díru?
1: No, potřebuji srovnat podlahu, až tam bude navážena zimu dříví.
0: Aha, takže ty takhle rekonstruuješ.
1: Ano, ano.
0: No hezky, no tak doufejme, že ti to jde pěkně od ruky. Hele, a najdeš si vůbec čas na kino? Co? Do kina?
1: No,
0: vyrazit. Najdeš si čas?
1: Jo, jo, do kina, no.
0: Jo, no tak uvidíme, hele.
1: Vy... Když bude prostě tak, jo, třeba.
0: Když bude prostě tak, no jasně, to jako za hezkýho počasí se musí makat, viď. Hele, pojďme za filmovou ukázkou, tady to je, seš ready?
1: Jsem ready.
0: Jdeme na to.
2: Nemějte mi to za zlý, já jsem vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na to přijdu, tak to se žeru, poroučím se vám, pánové.
0: Tak, Ondro.
1: Postřižiny.
0: Říkáš postřižiny, takhle.
1: Já to mám rád.
0: Máš to rád, jo, postřižiny, takhle z fleku. No tak asi tě nemusím přemlouvat, viď?
1: Ne, já to vím, protože tam narazil tu pumpu, že vylítlo celý pivo a to by bylo škody.
0: Říkáš postřižiny, takhle, na co přijdu, tak to sežeru. No tak jo, tak pojďme se na to podívat, jestli jsou to postřižiny. Bohužel, Ondro, nejsou to postřižiny.
1: Teď tam bylo to žraní.
0: To byly slavnosti sněženek.
1: Slavnosti sněženek.
0: No, jak tam toho kance.
1: Jo,
0: se Šíkovou, se Zely. No, hele, co se dá dělat, ale teda jako byl jsi neskutečně jako odhodlaný a přesvědčený. To se musí nechat. Akorát to trošku zamotalo hlavu, ta filmová ukázka, viď?
1: No, tak jiný název, no.
0: Jiný název, ano. Slavnosti sněženek, to byl dnešní film, každopádně Ondro dneska bez lístků, ale budu třeba příště držet pěstě opět. Měj se krásně, děkujeme za hru. Ahoj.
1: Ahoj.
0: No tak neúspěšný dneska. Bohužel Ondra teda neskutečný odhodlání. Uvidíme, jak zítra po 17. hodině o 3 lupeny do Multikina Sinestar. Piják, Hit Rádia Vysočina.

0: jsme Hit Rádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: Ano, stále sledujeme dopravní situaci tady u nás na Vysočině a teď konkrétně míříme na Havlíčko-Brodsko na příjezdu do Přibyslavy směrem od pohledu srazilo osobní auto cyklistu. Tam počítejte s omezením, projíždíte s opatrností, tak tam opravdu bacha na to. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a kdybyste narazili na komplikace, můžete rád vědět ostatním, takhle si pomáháme navzájem. Posílejte hlasovky na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

Rádio Vysočina, jedna vzpomínka na Stranger Things. To byl Joe o 5:30 přejeme hezké odpoledne. No a blíží se pomalu, ale jistě festivalová sezóna. No jo, jeden z prvních festivalů 19. až 20. června v kempu u Roštěnky, festival v Telči. Nádherná záležitost, ten kompletní line-up najdete na festivalvtelči.cz, ale já tady do toho koukám a vidím Vohnouty, vidím Kateřinu Marii Tichou, Olympiky, v sobotu pak Annaka, Richard Miller, Vesna a takhle bychom mohli pokračovat. Opravdu nabitý dva dny, které je potřeba si užít, a pokud byste si je třeba chtěli užít úplně gratis, tak rozhodně doporučuji poslouchat naše dopolední vysílání mezi 9. a 12. hodinou. V éteru vám velmi jednoduše rozdáváme dva celofestivalové lupeny a taky soutěžíme na našich sociálních sítích Facebook a Instagram Hit Rádia Vysočina. Takže pokud byste to léto chtěli nastartovat ve velkým stylu, tak vzhůru třeba na náš Facebook a Instagram, a nebo hned zítra z Market si můžete dva lupeny ulovit v našem éteru. Teď další hity, za chvilku Nico Santos anebo Evanescence.

skupina Krištof na Hit Rádiu Vysočina. V neděli 21. června, jo, je to daleko, ale je to důležitý den, to bude totiž Mezinárodní den otců a my pro tatínky máme něco, kde se nejlépe odpočívá, kde i se dobře posedí a skoro vždy je tam dobrá nálada. No, víc neprozradím, ale od středy bude rozhodně o co hrát a připravit se tak na Den otců ve velkém stylu. Anastasia nebo Disturbed, to jsou další hity, už za mlý okamžik.

Rádiu Vysočina po 3/4 na 6, za chvilku už 18. hodina, už se to blíží Hit Radio Classic a hity 80. 90. a milénia. Marie Grande se loučí, mějte se krásně, užijte pondělního večera, no a zítra ve 3 odpo opět se budu těšit tady už na rozloučenou. Ed Sheeran. You see

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině stále opatrně na D1 na 160. kilometru směrem na Prahu. Stojí u krajnice porouchané nákladní auto, tak bacha, ať do něj nikdo nevletí. Hlavně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv pře Lucie Daňková. Dětský ombudsman dostal za první rok 1500 podnětů, zhruba desetinu mu poslali přímo děti. Často se týkaly rodičovských sporů nebo postupů škol. První dětský ombudsman Martin Beneš se chce s dětmi scházet několikrát za rok.
3: Scházet se budeme asi čtyřikrát za rok, budeme se scházet obvykle na dva dny a budeme pravděpodobně přijímat nějaké usnesení. To jsou věci, které jsou ještě pořád trochu v procesu. Jo. Ono to není úplně jako jednoduché vymyslet a nastavit, tak aby jsme třeba vlastně ochránili ty děti a zároveň, aby jsme mohli ty výsledky dobře prezentovat.
2: Dětský ombudsman má prošetřovat stížnosti dětí na úřady, chránit je před diskriminací a sdílet názory nejmladší generace dalším institucím. Policie se zaměřila na omezení prodeje CBD a kratomu. Zajistila 86 tisíc produktů a 155 kg kratomu. 11 tisíc produktů muselo být staženo z prodeje nebo zlikvidováno. V rámci kontrol úřady uzavřely 3 provozovny a zablokovaly 25 internetových obchodů. Navrhované snížení věkové hranice prvovoličů v komunálních volbách o 2 roky na 16 let vláda odmítla. K novele opoziční TOP 09 kabinet pošle zákonodárcům záporné stanovisko. Případné snížení věkové hranice si podle vlády vyžaduje nejprve důkladný rozbor. Naše fotbalisté jsou v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech. Po nočním letu dorazili do New Yorku a ve čtvrtek tamního času je v sousedním New Jersey čeká generálka před šampionátem proti Guatemala.

0: CZ.
1: Do rána většinou jasno nebo polojasno, mohou se tvořit mlhy, nejnižší ranní teploty kolem 12 až 8 stupňů, v údolích chladněji. No a postupně čekáme převážně oblačno, na horách ojediněle přehánky, později večer pak v jihozápadní polovině Čech místy déšť nebo ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.
2: Ladíte Hit Radio, 18. hodina je tady, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, ty nejlepší hity minulosti. S vámi Michal Pospíchal, hezké pondělí přeju.

hodně na pohodu jsme odstartovali pondělní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tohle byla lekce francouzštiny Voyage Voyage, singlovka, kterou dobře znáte. A my jsme vám ji teď rádi připomněli. Až do 21 hodin vám budeme hrát výběr toho nejlepšího z 80., 90. a taky z hitu Millennia. Teď už mezi vás letí Afromen.

Tohle je další velká chvilka nostalgie, hudební vzpomínka na projekt Boyzone a singlovku Pictures of You. Takhle vám při pondělku hraje Hit Radio, první červnový den vás zdravíme. Přejeme, ačkoliv to venku nevypadá, tak pochopitelně hezký večer. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který bude pokračovat třeba i tímhle senzačním hitem. To je Dr. Alban. Nemá jenom písničku It's My Life, kterou známe úplně všichni, ale taky třeba singlovku Luke Who's Talking. A tu pro vás máme připravenou už za pár minut tady v éteru, taky skupina Enexis anebo Alice Springs. Na to všechno se můžete těšit.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Alice Springs, tak to je město v Austrálii a Alice Springs, to je česká zpěvačka, která naspívala píseň Vrace mi zpátky. To jsme připomněli na Hitrádiu právě teď. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Klasik, to nejlepší z minulosti, to nejlepší, co skrývá náš hudební archiv. Na to teď naváže Chris de Burgh. High on Emotion, další skvělá, fantastická věc, která vám, věřím, vyladí pondělní večer s datem 1. června. Za chvilku i London Beat, na to se můžete těšit.

Léto umí rozjet London Beat. You Bring Me On The Sun. Fantastická věc, kterou jsme připomínali právě teď na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, vybíráme to nejlepší z minulosti. A tak nesmí chybět ani návrat na konec 90. Období, které patřilo boybandům, tehdy zaznamenali obrovský boom. No a vlastně tím asi nejznámějším, nejúspěšnějším se stali Backstreet Boys. Třeba i díky písni Everybody, kterou pro vás máme nachystanou a kterou vám naservírujeme na Hit Radio už za chvíli.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Don't Go Breaking My Heart, hit, za kterým stojí Elton John, a tohle je taky oficiální remix. RuPaul se podílel na této taneční verzi písně, kterou velmi dobře znáte. Dovedle nás až k 19. večerní, ladíte Hit Radio.

Rok 1997 a druhá deska skupiny Činasky s názvem Dlouhej kous. Na ní se jako titulní píseň objevila právě záležitost, která se jmenuje úplně stejně, a tu jsme teď připomněli tady na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, tedy to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu. Já listuju dál For the Cause, Stand by Me. Ani o tohle vás nemůžeme ochudit. No a teď si takhle při pondělku 1. června dáme Samantha Fox, I Only Wanna Be With You, tak to je záležitost, která nám teď navodí taky pořádné chvilky nostalgie. Tohle na žádné pořádné retro party nesmí chybět.

Podcast Stand By Me, tohle dobře znáte. Ladíte Hit Radio Classic a i ten další hit dostojí názvu našeho hudebního speciálu. Hungry Eyes, Eric Carmen. Naprostá legenda, bez které si pondělní večer neumíme představit. Taky Babylon Zoo s hitem Spaceman nebude chybět a do třetice slíbíme třeba ještě hudební projekt Alcazar. Držte vlnu.

slibovaná věc Alcazar, Crank at the Discotheque, to jsme hráli na Hit Radio. Vrátíme se domů, v hudebním speciálu Hit Radio Classic bude pokračovat Bára Basiková, jedna z nejvýraznějších českých rockových a muzikálových zpěvaček. Její charakteristický hlas je proslavil už v 80. letech. Tehdy začínala ve skupině Precedence, současně působila i ve skupině Stromboli a na začátku 90. pak odstartovala úspěšnou solovou kariéru. A z její solové tvorby teď hrajeme hit Co je na tom tak zlého?

Cliff Richard, to je záruka skvělých pohodových hitů. Jeden z nich jsme si dali právě teď. Dreamin'. Hrajeme hit za hitem, jsme Hit Radio. A každý večer pro vás máme ten nejlepší výběr hitů minulosti. Slovo dostane Shania Twain. That Don't Impress Me Much. Si poslechneme už je za chvíli.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

velká Roma Čárna, na tuhle notu nám zahrál Seal, připomněli jsme jeho Kiss from a Rose. Hudební speciál Hit Radio Klasiky v plném proudu. Každý všední večer mezi 18. a 21. pro vás máme výběr toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Za chvilku třeba unikátní spolupráce Entrance a Ruda Stewarta. Písnička Do You Think I'm Sexy. Nejprve se ale naladíme na Jennifer Lopez s hitem Jenny from the Block. Tohle vám z Hit Radia posíláme pro lepší náladu. Children.

0: Takhle zní pondělní Hit Radio. Dobrý večer. Doufám, že start do nového měsíce máte úspěšný, stejně tak do nového pracovního týdne, ale pokud tam byly nějaké ty bolesti, jste na správné adrese. Máme pro vás medicínu v podobě těch největších hudebních hitů. Muzika léčí a další důkaz nám přinese třeba Ugly Kid Joe nebo Anaka. Užívejte poslech.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

písnička, která se dočkala celé řady cover verzí, ta nejznámější z poslední doby je třeba od Floridy, který mimochodem poměrně nedávno navštívil Českou republiku. Tohle byla ale verze od Dead or Alive. Hráli jsme You Spin Me Round. Nezastavujeme, máme pro vás jeden hit za druhým, ten další taky dobře znáte. Jsou Strung Out a partička, která si říkala C-Block. Ladíte Hit Radio.

0: I Can't Get Out of My Head a Kylie Mino, to byly aktuální minuty na Hitrádiu. A ty budoucí, ty budou patřit třeba partičce Baby Bird a hitu You're Gorgeous. Fantastická věc, která vás čeká a nemine. Už za chvíli na Hitrádiu.
1: Hitrádiu. Hitrádiu. Hitrádiu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Zvonec a konec. Tohle je finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia vám budeme hrát zase zítra. Tradičně úderem 18. hodiny. Hezký zbytek pondělí.

0: Rádio Vysočina.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: si. Tisku levně CZ.
4: Náplně hned.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.